0: mistrovství světa.
1: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fantění bude za A zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B spíše sporadicky v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
0: A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22 směrem na východ až 27 stupňů.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské zoo jsou podle auditu přetížení a podhodnocení. A dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru přidá reportér Tomáš Kabát.
2: Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: Pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. Zoo Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. V pondělí to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při nedělním přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Nedělní utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A na závěr doplním počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22, směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly a Írán oznámil zastavení útoků proti Izraeli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se v pondělí zúčastnil.
2: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda v pondělí nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Na Jablonecku končí 2 dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Velitelství íránských ozbrojených sil v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na íránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Írán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
3: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A. Zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
1: A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22 směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské zoo jsou podle auditu přetížení a podhodnocení. A dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru přidá reportér Tomáš Kabát.
2: Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: V pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. Zoo Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. V pondělí to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při nedělním přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Nedělní utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22, směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pěkný ráno, 6 hodin, 1 minuta, Stanislava Anabela slaví svátek, máme Mezinárodní den archivu. No a venku poměrně dusno, teda kolem 18 stupňů. No jak to bude vypadat dneska, se samozřejmě dovíte, a to nejen ode mě, ale taky od Pišta. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Kam dneska za muzikou najdete tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life jako každý den. Vintage Wine jsou ve vagónu, tak ještě aby ne, teď je úterý, že jo? A nebo v Brně máte v kabinetu Mus Meluzínu a taky něco. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na pekárnu Agrofertu je uvalená žaloba, na ISS vstoupí první Čech a Eriksen byl po kolapsu propuštěn z nemocnice. Pekárna Agrofertu je v hledáčku policie. Ta navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi kvůli evropské dotaci za 100 milionů korun na novou linku. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky kterým měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podle veřejnoprávního rozhlasu Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 5 let vězení. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun. Pokračuje Tomáš Kabát.
3: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
4: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
3: A přidal i dárek.
4: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
3: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
5: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
3: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
1: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem víc světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
6: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Dánského fotbalistu Christiana Eriksena propustili z nemocnice. Hospitalizovaný byl od víkendu, kdy přímo na hřišti skolaboval. Stalo se tak 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Po ní podstoupil operaci, při kterému lékaři implantovali defibrilátor. Nyní se podle svých slov cítí dobře a je už doma s rodinou. Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británii a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní 2-hodinový set a konečně zveřejnil harmonogram 3 pódií. Na těch se vystřídají třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Program najdete na webovkách Bloodfestu. Dnes čekejte oblačno a zataženo a přes den srážky, maxima kolem 20.
0: A když se podíváme na dopravu, protože už tady mám nějaký karamboly. Legerova ulice na křižovatce se Žitnou, je to směrem k muzeu, havarovalo osobní auto s dodávkou a jeden pruh je neprůjezdný, takže zdržení zatím minimální, ale co není teď, může být za 5 minut. Pozor, D10 na Turnov, 9. kilometr, je tam poruchaný auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Přesně tak, Nickelback jako první 6.05.

0: 6.22, na dnešek už jsou hlášeny nějaký bouřky, ale budeme sledovat i počasí, nebojte se. Stanislavy dneska svátek, teda Stanislava, abych byl přesnější, a my si dáme za chvíličku sabaton.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A samozřejmě vám, kdo jede nebo vyráží, tak budou i možná dobrý informace, abyste viděli, kde se zdržíte. Dodávka do svodidel, ta nám bourala mezi Jihlavou a Velkým Beranovem, je to odbočka na Henčov, takže tady omezení provozu. D10 na Turnov, 9. kilometr, je tam poruchaný auto, takže tam bacha. V Praze Legerova ulice na křižovatce se Žitnou k muzeu, tady havarovalo osobní auto s dodávkou a jeden pruh je neprůjezdný. No a ještě na Uhersko-Hradišťsku, tady u Voršic směrem na Zlechov, je to u nájezdu na silnici první třídy číslo 50, havarovalo nákladní auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
10: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Tři se někdy za chvilku, ale teď Pišto a rychlý přehled.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června. Vláda schválila pro příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Vláda bude po ministrovi zdravotnictví vyžadovat úspory, řekl premiér Babiš. Nepřátelské vzdušné útoky způsobily nedostatek pohonných hmot na jihu Ruska, uvedlo podle agentury TAS ruské ministerstvo energetiky. Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které si v New Yorku poradilo 2-1 s Uzbekistánem. Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaji v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvou hře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové.
1: Radio Rock Zone.
0: A chyba i na kovárnu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Horních Počernicích pozor Náchodská, Bořetická, dvě osobní auta na místě, blokovaný jeden pruh, takže zdržení, počítejte s tím. Trasa z Náchoda směrem na Jaroměř na obchvatu České Skalice, tři osobní auta. A ještě pozor na Prahu, 9. kilometr D10. Je tam nějaký předmět na vozovce, doprava na místě zpomaluje, zdržení je zatím nárazové.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak to bude s tím počasím dneska. No, teploty poměrně půjdou dolů, no tak očekávajte 17 až 22 a čekáme oblačno až zataženo zpočátku ojediněle na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se může vyskytnout i nějaká ta bouřka. Středa zataženo až oblačno, teploty poměrně nižší, 14 až 18 stupňů, i tady hlášen dešť nebo přehánky. No a čtvrtek, to je datum, kdy my máme mejdan na Kargu, tady v Praze, takže bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, teploty 15 až 19 na jihu Moravy 21, takže tam se možná nějaká ta mikina bude hodit.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 6.47, no a jak to jede, Lenko?
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. Na Smíchově na křižovatce ulic Zborovská a Lidická bourala dvě osobní auta, blokují částečně provoz, počítejte s kratším zdržením. A v Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Bořetickou bourala dvě osobní auta, na místě je také blokován jeden jízdní pruh, počítejte i tady se zdržením. Global Assistance, Lenka.
1: Pozor, v Karlových Varech, západní ulice, dvě osobní auta, místo s opatrností průjezdný jedním pruhem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak o víkendu těch akcí celá spousta. Rock for People, ten hlásí vyprodáno samozřejmě. 6.58, vy se rozhodněte, protože festivalu je dost. Já se k tomu za chvíličku vrátím. Ale kam dneska? Kam dneska? To ví Pišto. A máme 6.58, Stanislava slaví svátek a máme úterý 9. června. Tak kam dneska?
1: Dobrý ráno. No, zas takový výběr není.
0: Do práce.
1: No, to samozřejmě. V Plzni absolutní neklid, v Zachspabu. A nebo něco a Meluzína v kabinetu Můz v Brně. A nebo na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life, tam si můžete každý den vybrat. A teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bývalí sociální demokraté podali žádost o registraci nové strany. Pošta vydala známky s Danou Drábovou a Žiru zůstává v Lille. V Česku vzniká staronová politická strana. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala ministerstvu vnitra žádost o její registraci. Jmenuje se Nová sociální demokracie. Chce pracovat na tom, aby se společnost změnila, byla férovější a spravedlivější. Podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Špidla minulý týden řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici ve straně. Doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro musí o registraci strany nebo jejím odmítnutí rozhodnout do 15 dnů. Pošta vydala známky s Danou Drábovou, limitovanou s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pokřtili prezident Pavel, její pozůstalá partnerka Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Známky s jejími portréty pošta vydala z iniciativy Dárku pro Putina, se kterým spolupracovala. Edice má 500 kusů, většina z nich je podle organizátorů už prodaná. Výtěžek půjde na pomoc Ruskem napadené zemi. Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt, oznámila to stavební správa vysokorychlostních tratí správy železnic k radosti ostravského primátora Jakuba Bazgiera.
3: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravé jiné možnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
1: Zástupce katovického primátora Bogumil Subula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy mnohem dřív než česká část.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Útočník Olivier Giroud bude v příští sezóně opět hrát za Lille. Nejlepší střelec francouzské fotbalové reprezentace a mistr světa prodloužil s klubem o rok smlouvu. Olympik o tom informoval na webu. V srpnu vyjde neautorizovaná kniha o vzestupu Slipknot a vzniku alba Iowa z roku 2001. Vydavatelství Little Brown Book Group stanovilo datum vydání knihy, která se v překladu jmenuje Někde mezi křikem a pláčem Slipknot New Metal a 11. září od spisovatele Dana Franklina na 6. srpna letošního roku. Kniha vychází u příležitosti 25. výročí vydání alba a zatím jsou jasné jen dvě nevýhody. Není autorizovaná kapelou a nevyjde v Čechách. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy srážky maxima mezi 22 až 27.
0: No a jak to bude vypadat na silnicích? Ne v silnicích, ale na silnicích. No samozřejmě kolony. Máme ranní špičku, takže se připravte na zdržení. No a teď nějaký ty bouračky, ne? Tak Mladá Boleslav, třeba Pražská brána, vyšetřuje tady policie havárii dvou osobních aut. Ve Zlíně Štefánikova ulice dvě osobní auta. No a mám tady nějaký taky úpravy, takže bacha. Z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrad 4,5 kilometrová kolona. Metrová kolona. No a D11 ve směru na Prahu 1,40 kilometr. Pozor, je tam pneumatika v levém jízdním pruhu.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 7 hodin a 16 minut, pojďme se podívat na to, jak se vám v tuhle tu chvíli jede, i když už samozřejmě zdržení v kolonách na některých místech budete mít, a to nejen v Praze. Máme ranní špičku. Lenko, co víš?
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. V Praze se rozjíždí ranní špička, kolony jsou mimo jiné třeba v Liberecké do Holešoviček, na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Ucpává se také Strakonická do centra z Global Assistance, Lenka.
1: Na Prostějovsku mezi Kostelcem na Hané a Smržicemi boural osobní auto s traktorem s vlečkou, takže tam opatrně. Na Šumpersku u Bukovic směrem na Lanškroun havaroval osobní auto do příkopu. A ještě tady máme na Novojičínsku trasa z Bíhovce na Příbor před nájezdem na D1 dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: E-report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Sejdeme se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Fate No More před námi, pak se taky samozřejmě podíváme na další festivaly ze chvilku, ale teď 7.29, to je čas na Pišta.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: A pro vás stručný flash, pěkný ráno.
2: Dobré ráno, cenové stropy na paliva se dnes nepatrně změní. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun 5 haléřů, benzín naopak zlevní o 14 haléřů na 41,50. Výrobce letadel Aerovodochody Aerospace měl loni obrat 6,5 miliardy korun, meziročně o 8% víc. Zisk před zdaněním vzrostl na rekordní 502 miliony korun. Po ruském útoku v Charkovské oblasti zemřeli 4 lidé, informovali místní úřady. Dalších přibližně 15 lidí, včetně dětí, utrpělo zranění. Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turné v Queen's Clubu zdolala Američanku McCartney Kesslerovou. České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Utkání začne v 19 hodin.
1: Radio Rock Zone.

0: Připravený pro vás mám Wolf Alice nebo Davida Bovýho, ale teď jsem slíbil, že se taky podíváme na nějaký ty festivaly další, kromě Rock for People, samozřejmě je toho celá spousta. Tak třeba Újezd u Přelouče, tady kapely Poletíme, SP, Zakázaný ovoce, spousta dalšího, 12. 13. června, tady Punk Plug Acoustic Fest 26. Rock in Plzeň 2, tady budou třeba Škvoři, to je akce na pátek, kdybyste náhodou chtěli. Lážo Plážo Fest, Činasky, další kapelky, to je 12. 3., 12. a 13. v Otrokovicích. Pak tady máme třeba festival, kde budou hrát Tři sestry Krucipisk, to je Třebětice Udačic, 12. 13. tady Motákl Fest. No a nebo můžete samozřejmě vyrazit i na nějaký další malý festivaly, jako třeba Bodyfest v Chrášťanech a nebo v Moravském Krumlově, tady Rock in Moravský Krumlov 26. Tak festivalů je samozřejmě celá spousta. Budou přibývat, zrovna tak, jako budou přibývat auta na silnicích.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A ranní špička v plném proudu na Novojičínsku, trasa z Bílovce na Příbor před nájezdem na D1, tam bacha, dvě osobní auta. Pojďme na čerstvější informace. V Praze ulice v Korytech před nájezdem na jižní spojku směrem z centra. Tři osobní auta, počítejte s omezením a s kolonou. Kladno, Krčehlavská na křižovatce s Majerové srazilo osobní auto se snákladním a D6 směrem z Karlových Varů na Prahu, 62. kilometr, osobák ve svodidlech.
1: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: David Bowie za námi a 7 hodin 48 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To je čas, kdy se podíváme trošku na silnice. Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V ulici v Korytech před nájezdem na jižní spojku směrem z centra došlo k havárii 3 osobních aut. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce. Kolony jsou všude na hlavních trasách, jako je východní Štěrbohovská, jižní spojka v obou směrech, Ucpaná, Liberecká do Holešoviček nebo Strakonická do centra. A kolony v obou směrech jsou třeba na Pražském okruhu před Ořechem v Global Assistance. Lenka.
0: Za Blanskem směrem na Šebrov, tady pozor, je to odbočka na Olešnou, tady 2 osobní auta. A vozovka je průjezdná Kyvadlově, tam opatrně. Uherské Hradiště Sokolovská, 2 osobní auta, taky projíždějí se tady s opatrností, je tu silný provoz a kolona. A teď tu mám čerstvou bacha v Praze, Rozvadovská spojka před nájezdem na Bucharovu ulici směrem do centra. Leží v levém pruhu podběh z vozidla, takže dejte pozor, někdo ztratil.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak jednak si dneska tady vysoutěžíte lupení na metronom, ale bacha, taky dneska pražský Lucerně hrajou Garbage. Takže v rámci tohohle koncertu si dáme každou hodinu po devátý jednu pecku týhletý kapely. Ty jsi něco chtěl říct?
1: Já? Jdeš tam?
0: Na já Garbage? Nejdu.
1: Jak to, že?
0: No, protože mám vybráno teďka akce společenský.
1: Jak to, že?
0: No, jsem byl dlouho v neděli ráno, ty taky.
1: Aha, no, jasně.
0: Takže já mám to a pak mě čeká až to kargo.
1: Jo, no tak dobře.
0: A to taky musím být hodnej, protože vlastně vyjedete na Rock for People a někdo tady být musí.
1: Je pravda, že v neděli to bylo docela složitý, jako dohodnout se, kdo sem bude vysílat.
0: Zuzana, Pišto, my jsme to zatáhli. Ale pozor, každý jinde. No,
1: ale já jsem přišel nakonec.
0: Ty jsi přišel, no,
1: nakonec
0: jsi dobrý. Prostě.
1: Nakonec jsem nikoho prostě nesehnal, no, co se dalo.
0: Jsi dobrý.
1: Hele, je Mezinárodní den archivů, tak tu neděli prostě vymažem, jakože se nestala. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na ISS vstoupí první Čech, v Polsku zabavili tunu heroinu a somalský rozhodčí se na šampionátu nezapíská. Čeští rodiče by sociální sítě dětem nejraději zakázali. Podle průzkumu agentury Stemmark by je podpořili i samotní mladiství, jen by se omezení nesmělo týkat jich samotných. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval třeba předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Podle něj je jasné, že digitální platformy přispívají k psychickým problémům u dětí. Ty nejhorší případy pak můžou u těch nejmenších skončit i sebevraždou. Server Novinky.cz přidává i skeptický názor dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten se ale obává, že by zákaz běžných sociálních sítí dětí přesunul do temnějších zákoutí internetu. Problém ve využívání například Facebooku nebo Instagramu vidí i samotné děti. Téměř třetina by sítě omezila do 13 let a necelá čtvrtina by je povolila až od 16. Má to ale háček. Z průzkumu totiž vyplynulo, že by je omezili jen těm mladším, než jsou oni sami. Třeba 14-leté děti by tak přístup odepřeli těm 13-letým. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodi Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun, pokračuje Tomáš Kabát.
3: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
4: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
3: A přidal i dárek.
4: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
3: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
5: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
3: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
1: Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli na v přepočtu asi 1 250 000 000 korun. Podle polské televize TVP šlo o rekordní zásilku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu. Ukryté byly v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Somalský rozhodčí přijde o mistrovství světa. Úřady Artana po příletu nepustili do Spojených států. Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan se měl na šampionátu představit jako první somálský rozhodčí v historii. FIFA uvedla, že se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británii a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní dvouhodinový set a konečně zveřejnil harmonogram tří pódií. Na těch se vystřídají třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Program najdete na webovkách Bloodfestu. Dnes čekejte oblačno, zataženo deštivo, maxima přes 20 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Trutnově Polská ulice na křižení s Voletinskou, osobák s traktorem, a v Břeclavi Kostici Břeclavská ulice, dvě osobní auta. Takže vyjeďte opatrně, k tomu poslechněte taky Linkin Park, za chvíli si dáte Hollywood Undead a nebo Praktikas.

0: Dáme si Queeny, 8 hodin 16 minut.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, jdeme za Lenkou, ahoj.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy v Dolních Habrech od Bočky na Čakovice směrem od Zdib v Ústecké ulici bourala dvě osobní auta. Na jižní spojce u sjezdu na Zahradní město se v odbočovacím pruhu srazila dvě nákladní auta. Kolona se tvoří od sjezdu z ulice 5. května i od Spořilovské. Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 18. kilometru směrem k letišti bouralo osobní auto s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, kolona je od Lochkova. A kolony jsou mimo jiné například v Dobříské nebo v Liberecké a také v Kbelské ve směru do centra. Z Global Assistance, Lenka.
1: Pozor v Trutnově, to je silnice číslo 16 polské ukřižovatky s Voletínskou, osobák s traktorem. Na příjezd do Prahy v Dolních Chabrech pozor u odbočky na Čakovice od Zdib v Ústecké ulici. Dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Tak kdo z vás nejede na Rock for People, tak může být přítomen naší party, která se bude konat už ve čtvrtek na lodi Cargo Gallery. A teďka pozor, pozor. Dneska a zítra máte poslední možnost posledních kousků získat lístků teda. Takže kdo dneska uslyší z vysílání Totální nasazení nebo Portless, opět bude muset zavolat 255 700 707. Tak držím pěsti. Tohle jsou

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A než přijde Lucie, tak samozřejmě přišel Pišto.
2: Dobré ráno. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června. Vláda schválila pro příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Vláda bude po ministrovi zdravotnictví vyžadovat úspory, řekl premiér Babiš. Nepřátelské vzdušné útoky způsobily nedostatek pohonných hmot na jihu Ruska, uvedlo podle agentury TAS ruské ministerstvo energetiky. Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které si v New Yorku poradilo 2-1 s Uzbekistánem. Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Více ve zprávách v 9 hodin.
0: Radio Rock Zone.

0: Paparouč za chvilku, ale teď se podíváme na...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Bordel na silnici, na příjezdu do mostu směrem od Litvínova Bacha, ležejí tam na vozovce cihly a tvárnice, takže projíždějte opatrně. Tak a teď pojďme dál. Výjezd z Prahy po dálnici D1 na Brno na úrovni Chodova, je tam poruchaný auto a na Vsetínsku za Jablunkou směrem do Ratiboře dvě osobní auta, na místě je policie.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak co s tím počasím? Tak tady u nás a na Moravě bude samozřejmě rozdíl. Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku jediné během dne na většině území občasný déšť nebo přehánky. Tak u nás 17 až 22, na východní polovině území dokonce do 27 stupňů. Na středu očekáváme zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty jenom do 18.
1: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
1: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Iggy Pop za námi, před vámi Tomáš po 9. hodině. Samozřejmě tam bude i nějaký ten tip od vás, takže ho posílejte na song@rockzone.cz. A my si dáme...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ještě nějaký ty dopravní informace. Tak na příjezdu do Teplic směrem o Cínovce, tady pozor, je tady vyšetřování nehody osobního auta s autobusem a omezení provozu. Na Domažlicku v Radonicích tady bude probíhat sečení trávy, takže možné omezení provozu. No a z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného v obou směrech se tvoří kolony kvůli dopravnímu omezení. Jak to vypadá v Praze, to nám řekla Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí U Cesty směrem z centra se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové. Tradiční kolony očekávejte mezi Letňany a Štěrboholi cestou přes Hloubětín i okolo Černého mostu. A na jižní spojce u sjezdu na Zahradní město se v odbočovacím pruhu srazila dvě nákladní auta, kolona je od sjezdu z ulice 5. května i od Spořilovské. Global Assistance, Lenka.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rolling Stones na rádiu Rock Zone, minuta něco málo do devátý. Hezký úterní ráno vám přeje Tomáš Frede, 9. červen. Stanislavám a Anabelám, všechno krásný. Dnes je Mezinárodní den archivů, takže se můžete třeba pohrabat. Ve svých análech třeba objevíte něco, na co jste už dávno zapomněli, od toho ty archivy jsou. Je tady jaký Pišto, občas mám pocit, že je to taky takový chodící archiv. Ovšem jen na blbosti.
1: Já myslím, že chodící anal právě.
0: To se nevylučuje. Pojďme si dát zprávy.
1: Dobrý pravý, no ještě ráno, dobře no. Vintage Wine a El Cigano jsou dneska ve vagónu, víš proč?
0: Protože proč ne?
1: Protože je úterý, vole.
0: Jo, takhle. No
1: přece
0: jo.
1: Kělecký úterý vagón.
0: Jo, já už bych právě, vidíš, ještě jsi ten archív.
1: No, právě.
0: Víme.
1: Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje, ne?
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na pekárnu Agrofertu je uvalená žaloba, na Slovensku končí platové tajemství a fotbalový šampionát může zkomplikovat bouře. Pekárna Agrofertu je v hledáčku policie. Ta navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi kvůli evropské dotaci za 100 milionů korun na novou linku. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky kterým měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že Pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podle veřejnoprávního rozhlasu Agrofert tvrdí, že firma vstupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 5 let vězení. Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem víc světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
3: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká první komplikace. Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris. Ministerstvo zahraničí varuje také české fanoušky. Lidem dobrovolně registrovaným v systému Drost přišlo včera upozornění do e-mailové schránky i SMS-ka na telefon, což se stává pouze při mimořádných záležitostech. Podle serveru eSport se program národního týmu na mistrovství světa zatím nemění. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová je zpátky. Po 4 letech po ukončení kariéry se dnes vrací na kurt. Na turnaji v Londýně se 44-letá hráčka představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Původně vítězka 23 Grand Slamů oslovila i Kateřinu Siňakovou. Světová deblová jednička ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu.

0: srpnu vyjde kniha o vzestupu Slipknot a vzniku alba Iowa z roku 2001. Vydavatelství Little Brown Book Group stanovilo datum vydání knihy, která se v překladu jmenuje Někde mezi křikem a pláčem Slipknot New Metal a 11. září od spisovatele Dana Franklina na 6. srpna roku 2026. Kniha vychází u příležitosti 25. výročí vydání alba a zatím jsou jasné jen dvě nevýhody. Není autorizovaná kapelou a nevyjde v Čechách. Dnes čekejte obtaženo deštivo maxima, no jak jde? V Čechách do 22, na východě až do 27.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Přihodíme ještě rychle dopravu na trase z Ostravy do Opavy v Komárově. Bouralo osobní auto s nákladním, doprava tam zpomaluje na příjezdu do Žadce směrem od mostu. Havarovalo osobní auto do Příkopu. Projedete jedním jízdním pruhem. Mám pro vás Disturbed, Liquido nebo Kabát.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, 9.20, už za pár vteřin, my se pojďme podívat nejdřív na dopravu s Lenkou, ahoj.
2: Čau Tome, hezké dopoledne, hodně ucpaný je východní okruh Prahy, kolony hlavně kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrbohovskou spojku k Průmyslové, osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Na pražském okruhu ve směru na letiště popojíždí nesouvislá kolona od Jesenice až k Kořechu na 19. kilometr. Pomalu pojedete také v opačném směru od plzeňské D5 k Kořechu. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No, tam se nám to prostě trochu komplikuje, v tuhle chvíli velmi příjemných 21 stupňů, nicméně zataženo s občasným deštěm, dnešek má být oblačný, zatažený, zpočátku ojediněle, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22, ve východní polovině území 22 až 27 stupňů. V noci to klesne na 10 stupňů na desítku, no a zítřek už bude chladnější, bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, teploty 14 až 18. Pouho pouhých. No, nedá se svítit. Dáme si Europe.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. 3 lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
7: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak jo, jdem to omrknout, co kde dneska. Můžete se do tu areny v Praze na Elán, na kapelu Elán a kamarádi, takhle se to celý jmenuje. Ve vagonu Vintage Wine, taky El Cigano, v brněnském kabinetu Mus, něco něco a taky Meluzína. No a v Plzni v Zachspabu absolutní neklid.
0: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Se 10:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině. V České Lípě v Liberecké ulici se srazila dvě auta, počítejte s omezením. V Praze v tunelu Mrázovka směrem od Barandovského mostu stojí porouchaný vozidlo, kolona se zatím netvoří. No a v Mělníku v Bezručově ulici probíhá vyšetřování nehody osobního auta s autobusem. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: OK, tohle byly Black Keys, ladíte Radio Rock Zone, minuty zbývají do 10. hodiny, hezký úterý vám přeje Tomáš Frede, je tady Pišto, pojďme si říkat další věci.
1: Dobré, pravé, no ráno ledne, ještě stále ráno ledne. Teploty venku, aspoň tady u nás v Praze, se pohybují kolem 20 na východě, čekejte, lehce tepleji, no a mě by zajímalo, kdo má dneska narozeniny.
0: To je zajímavý, že tebe to zajímá, no tak no. Dobře, tak sleduj. No,
1: co to je?
0: Fám, že ten, co tam zve s těma Hammondama,
1: kdo to míchal? Co nevím.
0: Ano, tak prosím tě, kapela Star Sailor, kterou teda si mi dodal, ale samozřejmě jsi to jistě nepoznal, protože to nepoznal skoro nikdo.
1: Já jsem ani nečekal, že to tam máš, jsem
0: jasně,
1: ti to napsal, tak jako z povinnosti.
0: Kolik věcí od Star Sailor tady já mám, ani jednu neznáš, stejně jako já, každopádně kdo z nich slaví?
1: James Walsh přece.
0: Tak to je jasný, to je bratr Brandona Walsha a Brandy Walshový ze seriálu Beverly Hills 920, to musí být jedině frontman.
1: Je to tak.
0: Je to tak, tak to je skvělý. Tak ať mu to zpívá dál, vůbec netuším, kolik by mu mohlo být. Já říkám třeba ročník 19... Je tam šestka?
1: No je to mladší brácha.
0: Jo, 1979.
1: No tak zase byl by James Walsh, se narodil v roce 1980.
0: No tak o jednu, ale to jsem ještě dobrý na to, že jsme jak těžší o tyhle tý kapele neslyšeli. Naši oblíbenci, viď, prc bláta, nebo co to je. No jo, no, to občas tady ten zpěvák nejde ani pokazit. Tak to je on, kdo slaví?
1: To je on, Wesley Scantlin.
0: Jo, Wesley. S kem.
1: S přezdívkou About the Girl, samozřejmě.
0: No jasně, tak ten rozhodně nemohl být v Nirváně, protože to by celá ta grungeová scéna teda pěkně dopadla. Já říkám 1970.
1: No a já říkám zase blbě. Wes Kentlin se narodil v roce 1972.
0: Jasně, to vůbec nevadí, pojďme dál. Ano, kapela, která vlastně letos dorazí do České republiky opět. A hollywoodští vampíři, tedy ano, dalo by se to taky přeložit, že jsou to muzikanti, kteří málo kdy spí. No. Můžeme se jenom domnívat, čím je to zapříčiněný, každopádně Hollywood Vampires. A kdo z nich? No, neříkej, že Alice Kuprová.
1: Ne, Johnny Depp.
0: Neříkej, že... Jsem chtěl jmenovat ty další, protože jsem se chtěl vytáhnout.
1: Nikoho nezajímá, ne, Johnny Depp, tečka.
0: Johnny Depp, tečka, tak i bez tečky. Já říkám, že Johnny Depp by mohl mít roční 1900... 60. 3.
1: No, nekecaj.
0: Zakuckal normálně.
1: Ty se strefil.
0: Trefil jsem to.
1: No to čumím.
0: Skvělý, ale byla to opravdu jenom trefa v případě Johnnyho Deppa do černého.
1: Dobře ty.
0: Protože jestli máme něco společného, tak je to láska v černou barvu. Tak pojďme dál. Vybral jsem poslední dva oslavence písně, kdy od prvního riffu člověk hnedka ví, o co jde. Teda... kráčí,
1: nebo jak se to říká.
0: Tak samozřejmě kapela Muse, ovšem otázkou zůstává, kdo z nich
1: mohl
0: jsem
1: dát Psycho teda od začátku, viď? Ale nevadí, no.
0: Jako myslíš od Padlo v mat, dám ti to
1: ne,
0: slova,
1: myslím od kapely Muset.
0: Muset, dobře.
1: No, dej to tam, já ti zatím povím, kdo z kapely Muse se narodil 9. června.
0: Od začátku.
1: Tedy, no od začátku, no.
0: To je takový dobrý beatbeatek, viď? Takový jako
1: a ten kopáček, počkej, nechám ten kopáček, jo.
0: Ten je dobrý, no.
1: To zní vlastně jak, to je jak ACDC, viď?
0: Teď jsem to chtěl říct, takový ACC jako...
1: No, nicméně, Matthew Bellamy má dnes teda narozeniny, no. Je to tak?
0: Takže Mates, tak Matějovi všechno krásný, ať mu to dál prostě břinká a zvučí a co on to všechno z té kytary vydává, že jo. Vždycky za ty zvuky, on má ty speciální kytary. Já myslím, že Matěj Bellamy se narodil 9. června.
1: No je to tak, ano. Ano.
0: Bude tam účast sedmička.
1: Je tam sedmička.
0: 1970. 9? 8? 7?
1: Tak, tak máš jednu možnost.
0: Já 1977, protože tohle, tenhle ročník jsem snad nikdy v životě neřekl.
1: No, tak už ho nikdy neříkej, protože Matt Bellamy se narodil v roce 1978.
0: No, tak ale zaznělo to tam, že jo, zaznělo to tam, tak hold není prostě posvícení, no.
1: A teď to pořádně mohul.
0: Dobře.

0: A proč ty si chtěl Back in Black od AC/DC? To mi vysvětli.
1: Tak mě to napadlo.
0: Jo, takhle. Měl jsi prostě na to chuť. A měl jsi tu moc si to nechat zařídit?
1: Já jsem tě slyšel o víkendu revival AC/DC.
0: Nekecej.
1: A ty víš, co já si myslím o revivalech.
0: Ty jsi myslel teda moderovat zajímavou akci. Včera to byly nějaký nemožný neschopníci.
1: Včera nevím, ale říkám o víkendu, ale to je jedno.
0: Včera jsme o tom mluvili.
1: Jo, aha.
0: Spletl si název kapely. Co to nepamatuješ?
1: A to zase byla jiná.
0: Tak kolik z těch akcí moderoval?
1: Já nevím, to byl takový víkend. Dobře. Ale prosím tě, hele, oni ti byli dobrý normálně.
0: Myslím, že ty jsi taky nějak zvláštně zestárnul teda
1: mečem.
0: Ach jo, já se teďka čírím, že vůbec nevím, co s tím Rock for People, když bude tak hnusně, jak se mi nechce, no a ty prostě si začal chodit už na revivaly, no. Ne, takhle, přestali ti vadit. Ne, dobře.
1: Ne, tenhle jeden konkrétní.
0: Tenhle jeden a i tak to je jedno, že to je jeden. A prostě jsi schopný uznat, že to je dobrý. No.
1: Pak je teda druhá věc, já jsem nikdy neměl moc rád AC/DC.
0: Tak tím je to vůbec rád.
1: No, já stárnu. No, proč to... jsem pustil, nebo nechal pustit AC/DC a proč píseň Back in Black?
0: Ano.
1: Tak všichni víme, na jakou kytaru Angus Young hraje, že?
0: Jasně, SGčko.
1: Ano, tedy solid guitar.
0: Ano, ano. Je to solidní, jo.
1: A víš o tom, že SGčko byla kytara asi starší než Les Paul, akorát v Gibsonu ji nechtěli, že to je hnusný a že to nebude mít úspěch a takhle. A pak teda jako Les Paula jako vzali a to SGčko vlastně potom taky. No a víš, kdo ho navrhnul?
0: No tak já nevím, asi nějaký bratranec od pana Les Paula.
1: Ne, přímo on.
0: Přímo Les Paul.
1: Přímo normálně Lester William Paulsfus, který pan Les Paul navrhnul i SGčko. Představ si to.
0: Je neuvěřitelný. No. Tak Lestrovi teda gratulujeme.
1: No. A on by dneska měl narozeniny právě.
0: Aha, dobře. Tak Lester, ale to půjdeme hodně dozadu, ne?
1: On to dí, no.
0: Je tam dvojka?
1: Tam prosím tě, není dvojka.
0: Ty vole.
1: Ty vole.
0: Je tam trojka.
1: Tady jako, že jsi, co, trojka?
0: Je tam trojka?
1: Ne.
0: Takže 1918?
1: Proč to dobře ty?
0: No tak pak už nic není, jako no, to musí
1: ale blbě teda samozřejmě.
0: Jasně, tak to zase. Jako...
1: Ale pochopil, na kterou stranu máš jít, no.
0: A tak kolik?
1: Já to mám
0: ten
1: říct.
0: Ročník, no já.
1: No dobře.
0: Jsem to řekl blbě, že jo?
1: Řekl to blbě, ano. Les Paul, tedy pan Les Paul.
0: Ano.
1: Lester William Paulsfus se narodil v dnešní den v roce 1915.
0: Pěkný, takže loni měl kulatiny. Těžko se domnívat, zda se jich dožil, no asi ne.
1: Samozřejmě, že ne.
0: No. Skoro, že tam nemáš datum, kdy nás pan Lester opustil, protože to Čiče, by to mě už... zajímalo a vlastně vůbec
1: ale netušil. to já ti povím. Já si do dneška pamatuju, že mi to psala jedna taková slečná. No. A to může být, ti povím, počkej, tak abych se netrefil do jiný slečny a paní. No to bude také 15 let, bych typoval, hele.
0: Netrefuj se, prosím tě, hlavně do žádný paní. Hele, tak v roce 2009.
1: No a co jsem řekl, 15 let, no tak to jsem se jenom o 2 roky seknul.
0: No seš dobrý, ty jsi dobrý na ty úmrtí, já na ty narozeniny. Ne, já nejsem dobrý, vlastně. 94 let jsem se samozřejmě velmi rychle tady díky Google spočítal.
1: Dobře ty.
0: Tak to je krásný věk požehnaný, jo. Tak máváme dodáli, děkujeme za ty dary, obzvlášť tady pištu, protože ty jsi to SGčko snad i měl, ne?
1: Já měl 3 čeče.
0: No, vidíš to, ty jsi vždycky věděl, co je dobrý.
1: Jsou dobrý kytárky, no.
0: Je to tak.
1: Lehký, hezky ve středech.
0: Víš, že jsem ji snad nikdy asi ani neměl v ruce? To je pravda, ty jsi v posledních letech svého aktivního hraní hrál už jenom ve středu. To je pravda.
1: Ale je to tak.
0: Doma.
1: No ale doporučuju, ale musíš mít teda dobrý kousek, aby ti nepadal na hlavici.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Fakt to hezky hraje, je to příjemný, pohodlný.
0: Super, já ještě teda jako ve vší skromnosti doporučuji mít tomu i dobrý písničky, no, což bys to taky neměl.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jako už? No tak dobře, no. Pošta vydala známky s Danou Drábovou, hypotéky dále zdražují a Eriksen byl propuštěn z nemocnice. V Česku vzniká staronová politická strana, skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala ministerstvu vnitra žádost o její registraci. Jmenuje se Nová sociální demokracie. Chce pracovat na tom, aby se společnost změnila, byla férovější a spravedlivější. Podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Špidla minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici ve straně. Doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro musí o registraci strany nebo jejím odmítnutí rozhodnout do 15 dnů. Pošta vydala známky s Danou Drábovou. Limitovanou edici s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pokřtili prezident Petr Pavel, její pozůstalá partnerka Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Bydlení lidem uniká. Sazby hypoték jdou stále rychle nahoru. Průměrná nabídková sazba vzrostla o 0,1% bodu na 5,3%. Je tak nejvýš od listopadu roku 2024. Od března se hypoteční sazby zvedly v průměru o více než 0,4%. U hypotéky ve výši 3,5 milionu se splatnosti 25 let, tedy měsíční splátka, vzrostla o 800 korun na více jak 21 tisíc. Růst hypotečních sazeb a zdražování nemovitostí prohlubují bytovou krizi. Stále méně lidí na takový úvěr dosáhne. Do problémů se navíc mohou dostat ti, kteří si hypotéku vzali v době, kdy byla levnější.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dánského fotbalistu Christiana Eriksena propustili z nemocnice. Hospitalizovaný byl od víkendu, kdy přímo na hřišti skolaboval. Stalo se tak 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Po ní podstoupil operaci, při kterému lékaři implantovali defibrilátor. Nyní se podle svých slov cítí dobře a už je doma s rodinou. Do kina můžete skočit na hvězdně obsazený americký snímek Vládci vesmíru a těšit se můžete na legendární svět Eternie v moderním filmovém zpracování. Víc už poví Saša Ptáčková.
3: Prince Adam se znovu stává He-Manem, aby ochránil kouzelnou planetu Eternia před silami temnoty.
4: Why did you send me away?
5: I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you.
3: Do hry se vrací i legendární nepřátelé, kteří ohrožují rovnováhu celého světa. Osud království tak znovu závisí na síle meče moci a odvaze jeho nositele.
1: Dnes čekejte postupně od západu deštivo.
0: Byl jsi někdy na festivalu Metronom?
1: Už ses mě ptal, prosím, no, tě včera.
0: Já bych se tě chtěl týkat každý den.
1: A dobře, řeknu ti jako každý den. Ano, a byl to ten ročník, kde byli Kasabian.
0: To je skvělý. No, letos, kdybyste chtěli vidět Stinga z toho, co se tedy vysoutěžilo.
1: Ježíš, tak... počkej. Nebyl ten ročník, kde byli Kasabian, i ten, kde byl i Sting?
0: Jak kde byl Sting?
1: Ne, debil, kde byl?
0: No, kde byl? Promiň, ty zase neumíš vyslovovat. No, to byl já ti víkend. Nepovím. No, byl víkend, tady to
1: tak
0: bude taky víkend.
1: Tak si povědej, já to mezi tím zjistím.
0: Ty to zjistí, bude to neděle, takže jenom, aby nedošlo k nějaký milce. Já mám pro vás lupeny na festival Metronom Prague, ovšem na jeho nedělní program, protože víc už mi tady toho nezbylo, nicméně i tak to stojí za to, protože mimo jiný jsem si tady poznamenal, že při tom nedělním programu bude ku příkladu vystupovat Sting. No a jinak samozřejmě spousta další skvělý muziky. Tedy Metronom Prague, nedělní program, nedělní vstupenka, jednodenka mamí pro vás. Myslím si, že by bylo škoda to nechat ležet nebo prostě vyhodit někam do koše. Za nějakých 20 minut si to dáme. Počkejte, soutěžní otázku. Připravoval Pišto?
1: Ne.
0: Nepřipravoval to Pišto, proto je to jednoduchý. Takže je to super. Myslím si, že bude velmi jednoduchý k tomu jako přijít nebo dojít. Ne, ještě teďka nevolejte, prosím vás, nevolejte. Dáme si mezi tím nějakou muziku.
1: Počkej.
0: Pak si toto, dáme si Offspring, třeba Mobyho, počkáme ještě tady Pišto.
1: Já už jsem to našel.
0: Tak to řekni.
1: No tak bylo to 2017
0: a
1: byl to ročník, kde hlavními headlinery byli Sting a Kasabian.
0: No tak podívej se, historie se opakuje, takže Pišto tam možná bude chtít být znova na pana, na panovi, co je Sting, Žihadlovi.
1: Ale on je dobrý, on je fakt dobrý.
0: On je skvělej. Já totiž právě jsem Stinga asi jak těživ ještě neviděl naživo.
1: Já se pamatuju, když jsme tam stáli a tenkrát mu tam hrál i ten jeho synek a nějaká paní cizí vzadu za náma, hele, cituji, řekla, ty vole, ten jak kdyby mu z prdele vypad.
0: No. Je, hele, psaná fix na Dark for People, no.
1: Nevadí. Tak už hotovo.
0: Takže nebudou. Tak jo, takže soutěžíme o Metronom Prague, nedělní program za nějaký 20 minut, teď muzika.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, pojďme se nejdřív podívat na situaci v dopravě, tedy v té pražské. Čau, Leni.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Na pražském okruhu na 16,5 kilometru za sjezdem na Barrandov směrem na letiště stojí porouchané auto, do kolony vyjedete u Jesenice. V Radlické ulici u křižovatky s ulicí Prokopových bourala dvě osobní auta. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy, kolony hlavně kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky za info. No a my pojďme už soutěžit. Mám tady pro vás lupeny na festival Metronom Prague, tedy konkrétně na jeho nedělní program, kde mimo jiný zahraje třeba Sting, jinak spousta samozřejmě další skvělý muziky. Neděle vychází na 21. června 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia. Chcete-li vyrazit tedy tady v Praze na Metronom Prague, na jeho nedělní program, tak volíte právě teď 255 700 707.
0: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
0: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone rozdává.
1: Je to tak, v tuto chvíli rozdáváme lupeny na Metronom Prague Festival, tedy na jeho nedělní program, kde ku příkladu zahraje i Sting. Já už mám volajícího, halo, slyšíme se?
8: Ahoj, čau, čau.
1: Miro, prosím tebe, byl jsi někdy na festivalu Metronom Prague?
8: Právě že ne, rád by jsem tam zašel.
1: Že by byla premiéra, tak já ti držím palce, moje soutěžní otázka zní takto. Festival se poprvé přesouvá do nového prostoru, a mě tedy zajímá, kde se v Praze bude konat. Dám ti možnosti. Buď to za A, festival Metronom Prague bude v parku Stromovka, nebo za B, na Letňanském letišti, a nebo za C, v Rígrových sadech.
8: Já bych povedal, že Letňan.
1: Myslíš si, že tedy na Letňanském letišti, což je tedy pravda prostor, kde se koná velká spousta velkých koncertů, a upřímně, když jsem na ty další možnosti tak přemýšlel, tak festival Metronom Prague by se třeba do takové Stromovky a obzvlášť do Rígráčů nevešel. Je to tak? Jestli si typoval, tak si typoval správně, já ti gratuluju. Vydrž mi na telefonu, co ti tam šustí. Tak, já to tady radši stáhnu, ať nás to taky neodvlaje. Každopádně pro dnešek hotovo, nebojte, soutěžíme zase zítra. Soutěžíme tedy o lupeny na nedělní program festivalu Metronom Prague. No a v rozdávání nekončíme, já tady mám ještě jednu záležitost k rozdání. A tím jsou lístky na party Rádia Rock Zone. Akce s názvem Rock Dogs, zahrajou Totáči, Portless, a to už tento čtvrtek na Cargo Galerii. Mám pro vás poslední lístky. V momentě, kdy uslyšíte Totáče nebo Portless, zkrátka volejte 255 700 707 a lupeny jsou vaše.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem to omrknout. V Praze v Argentinský ulici u křižovatky s Plynární směrem do centra havarovala dvě osobní auta, částečně brání v provozu. Počítejte s kolonou. V Ostravě v Rudné u křižovatky s ulicí 17. listopadu směrem na Opavu stojí na krajnici porouchaný vozidlo. Dejte pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
1: Dáme poslední rychlou v této hodině v Praze v Nových Butovicích v Petržilkově ulici. Vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků. Počítejte s omezením na trase s Chrudimi na Vysoké Mýto za odbočkou na Chroustovice. Zasahuje záchranná služba u dopravní nehody. Zdržíte se tam nárazově. No a v Ostravě v Rudné připomínám, u křižovatky s ulicí 17. listopadu směrem na Opavu stojí na krajnici porouchaný vozidlo. Dejte pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Daisy Grenade na rádiu Rock Zone. Ty brďo, moc jedniček, 11.01, tak alou na zprávě, tady Pišto, zdar.
1: Dobré, pravé, dopoledne, no tak jo, jdeme na všechno podstatné, co se děje, když nestíháme.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda projedná zákon o zrušení poplatků za televize a rozhlas. Na ISS vstoupí první Čech a somálský rozhodčí si na mundiálu nezapíská. Vláda projedná zákon, který od ledna příštího roku úplně zruší koncesionářské poplatky. Jednání je v plánu příští týden v pondělí. Vyplývá to z jednání vládní koalice s šéfy veřejnoprávních médií. Česká televize a rozhlas mají být nově placené ze státního rozpočtu. Premiér Babiš slibuje férové peníze s inflační doložkou. Opozice ale varuje před snahou veřejnoprávní média ovládnout. Ředitelé obou médií trvají na zachování poplatků a odmítají kompromisy. Při návratu k původním nižším rozpočtům hrozí propouštění stovek lidí a rušení pořadů. Zaměstnanci televize a rozhlasu jsou už ve stávkové pohotovosti. Čeští rodiče by sociální sítě dětem nejraději zakázali. Podle průzkumu agentury Stemmark by je podpořili i samotní mladiství, jen by se omezení nesmělo týkat jich samotných. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval třeba předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Podle něj je jasné, že digitální platformy přispívají k psychickým problémům u dětí. Ty nejhorší případy pak můžou u těch nejmenších skončit i sebevraždou. Problém ve využívání například Facebooku nebo Instagramu vidí i samotné děti. Téměř třetina by sítě omezila do 13 let a necelá čtvrtina by je povolila až od 16. A to ale háček. Z průzkumu totiž vyplynulo, že by je omezili jen těm mladším, než jsou oni sami. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun. Pokračuje Tomáš Kabát.
3: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
4: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
3: A přidal i dárek.
4: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru. Před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
3: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
5: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
3: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Somálský rozhodčí přijde o mundial. Úřady Artana po příletu nepustili do Spojených států. Zamítli mu vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan se měl na šampionátu představit jako první somálský rozhodčí v historii. FIFA uvedla, že se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz.

0: Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británii a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní dvouhodinový set a zveřejnil i harmonogram tří pódií. Na těch se vystřídají třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Program najdete na webovkách Bloodfestu. A dnes čekejte deštivo, maxima. No, jak jde? Na západě do 22, na východě do 27.
1: Pokračujeme v muzice, děkujeme pěkně, mám pro vás třeba Greta Van Fleet nebo Blink 182.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20, tak dáme si ještě jedno dostaveníčko s Lenkou. Leni, ahoj.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Nových Butovicích v Petržílkově ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň po pojíždí nesouvislá kolona od Jesenice až Kořechu na 19. kilometr. Zdržíte se také o kus dál na výjezdu z Prahy do Chomutova od Evropské k letišti. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony hlavně kamionů po pojíždějí od Kbelské přes Novopas až na Štěrbohouskou spojku k Průmyslové. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Z Global Assistance, Lenka.
1: Díky, Leni, za info. No a my si dáme Nickelback jako další novinku na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Krátce po půl dvanáctý, pojďme se na to podívat. Tak čeká nás uplakanější týden, v tuhle tu chvíli 19 stupňů, takže to vlastně v podstatě kleslo. Taky se to solidně zatáhlo, tedy zataženo dnes oblačno, zataženo po celý den. Během dne od západu přibývání oblačnosti a hlavně toho deště na jihovýchodě a východě, místy i bouřky, odpoledne budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. Teploty dnes ještě tedy mezi 23 až 28 stupni, v západní polovině maximálně do 23. V noci to klesne k nějakým 15 stupňům. No ovšem zítřek bude už převážně zatažený s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty pouhých 14 až 18. No jo, no.
0: Rádio Rockzone. Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Supportless Bands už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Skoro 11:45, tedy ještě jedna doprava v rychlosti na výjezdu z Prahy v Cínovecký směrem na Drážďany za sjezdem na Březiněve. Stojí Ukrajince porouchaný vozidlo, tak ať o tom víte, Praha dál, jo. Na Hradčanech v Chodkově ulici na úrovni zastávky MHD Chodkovy sady směrem na Malostranskou havarovala dvě auta, probíhají tam odklízecí práce, tvoří se kratší kolona, no a Štěrboholská spojka směrem k Barandovskému mostu, tam se vytvořila kolona, popojíždí se přes Pražský okruh a Novopatskou a Kbelskou od sjezdu z Cínovecké.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
13: Muzika na tělo.

0: Ano, Peštově oblíbení Ghost na rádio Rock Zone, necelý 2 minuty do 12. hodiny, dobrou chuť.
1: A dobrou pit.
0: Ano, je tu pravé poledne, pojďme si k tomu dát taky nějaký informace, jsou tu další zprávy.
1: Pěkný pravý, teploty venku, kolem 20, jak kde samozřejmě, je Mezinárodní den archivu, narození nemá třeba Johnny Depp z Hollywood Vampires. A Vintage Wine dneska hrajou ve Vagónu v Praze na Národce. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud ponechal Jiříkovského ve vazbě. Na pekárnu Agrofertu je uvalená žaloba a fotbalový šampionát může zkomplikovat bouře. Krajský soud v Brně nechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě. Ten tak zůstává za mřížemi, kde sedí od loňského srpna, kdy ho policie zatkla v jeho domě v Břeclavi. Za praní špinavých peněz a provozování drogového trhu na Darknetu mu hrozí až 30 let. Celý případ spustil obří miliardový dar v bitcoinech pro ministerstvo spravedlnosti. Kvůli tomu už padl ministr Pavel Blažek. Toho policie v květnu obvinila ze zneužití pravomoci a spolu s ním stíhá také jeho tehdejšího náměstka a jednoho známého advokáta. Pekárna Agrofertu je v hledáčku policie. Ta navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi kvůli evropské dotaci za 100 milionů korun na novou linku. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky kterým měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že Pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podle veřejnoprávního rozhlasu Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 5 let vězení. Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem víc světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
3: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Baálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká první komplikace. Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris. Ministerstvo zahraničí varuje také české fanoušky. Lidem dobrovolně registrovaným v systému Drost přišlo včera upozornění do mailu i SMS-ka, což se stává pouze při mimořádných záležitostech. Podle serveru eSport se program národního týmu na mistrovství světa zatím ale nemění.

0: V srpnu vyjde kniha o vzestupu Slipknot a vzniku alba Iowa z roku 2001. Vydavatelství Little Brown Book Group stanovilo datum vydání knihy, která se v překladu jmenuje Nikde mezi křikem a pláčem Slipknot New Metal a 11. září na 6. srpna roku 26. Kniha vychází u příležitosti 25. výročí vydání alba a zatím jsou jasné jen dvě nevýhody. Není autorizovaná kapelou a nevyjde v Čechách. Dnes, co si bereš ten mikrofon, ty budeš mluvit?
1: Budu.
0: Tak co?
1: Nic, chtěl jsem jenom říct, že víte, starý dobrý časy, prostě jsme jako takhle pařili na Slipknot v roce 2001.
0: To jsme ještě mývali lístky.
1: No to jsem měl hlavně Discmana z první brigády.
0: Dokonce jo.
1: No, ale pozor, to už byl Discman, kde to přehrávalo jako MP3, takže jsem měl vypalovaný CDčka na tom, že jo, kolik se tak jako vešlo. Ty brděl třeba 10-12 alb.
0: Mohlo, jo.
1: Možná, no Beatles třeba 20 alb.
0: Já měl Iovu na kazetě nahranou od kamarádky. No, a vlastně jsem to moc nechápal.
1: Ty jsi ten jako o trochu starší, takže ty jsi ještě ten kazetovej. No. Já už jsem byl jako docela moderní klučík.
0: No, tak tam Broumov, tam jste byli bohatý. Byť, no.
1: My jsme bohatý region, ano, samozřejmě hlavně na duši. A každopádně si pamatuju, jak jsem to vždycky se snažil nosit nějak za pasem a on to byl těžký jako kráva. No, černej byl, ještě byl černej, to si pamatuju.
0: Ale pamatuju si svoji první bundu, který se do kapsy vešel Discman, kamaráde. Byla tmavě modrá, fakt hodně tmavě modrá, taková Blue Navy.
1: Na trh kapsu nebo co?
0: No tak to u těch bund předtím, že jo? No. Ale ta, no, to vidím. No. Dneska hnusně, nazdár.
1: Jasně, k tomu 90-ková muzika, dám si Plexis, Fate No More nebo Queen.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, podíváme se na ní. 12.20 už za pár vteřin v Praze na Štěrbohorský spojce za odbočkou na Běchovice. Směrem k Barandáku blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte se zdržením, kolona se tvoří přes Novopatskou od nájezdu z Gbelský. Stále Praha ve Strahovském tunelu před výjezdem na Břevnov. Směrem od Smíchova stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. Očekávejte taktéž silný provoz. No a v Davidském tunelu směrem na Břevnov blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Je tam silný provoz. Zmíním ještě Hradčany, Chodkovu ulici na úrovni zastávky MHD Chodkovy sady směrem na Malostranskou. Havarovala dvě auta, probíhají tam odklízecí práce, no a tvoří se kratší kolona.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na QR ticket.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovejch živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jo, žel bohu, Praha je v komplikacích dopravních ve Vinohradské ulici na úrovni Olšanského hřbitova směrem z centra Bourala dvě vozidla. Je tam kratší zdržení v Davidském tunelu směrem na Smíchov, stojí porouchaný auto, komplikuje tam dopravu, připravte se taky na zdržení. Pražský okruh 19. kilometr ve směru na D1, za sjezdem na Ořech došlo k nehodě dvou vozidel. Blokovaný je levý jízdní pruh, no a kolona se tvoří od Chrášťan.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze support lesby

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině, ať to máme komplet. No, zmíním východní spojku Pražského okruhu směrem do Štěrbohol u sjezdu na Běchovice. Tam bouralo osobní auto s nákladním, kolona se táhne z Kbelský. Na dálnici D8 na 40. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí porouchaný nákladní auto opatrně kolem. No a ještě stále připomínám Davidský tunel, tady v Praze směrem na Břevno v bloku je provoz porouchaný vozidlo. Počítejte se silným provozem, tedy s kolonou.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Petelice na rádiu Rock Zone a polední 90ky jsou v cíli. Minuta do 13. hodiny, hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady taky Pišto, pojďme si dát ještě jedny zprávy.
1: A když mi to zapneš, tak nepřijdete o to, co už jste přišli, tak...
0: No tak stále, kam nás pozveš?
1: No to už jsem pozval právě, no.
0: Dobře, jak je to s počasím?
1: No to už jsem taky říkal.
0: Tolik si toho nemohl stihnout.
1: No a já jsem říkal i zprávy, no tak... Tak snad mějte se krásně a zase zítra, že?
0: Jasně, jsem spoko takhle.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pošta vydala známky s Danou Drábovou. V Polsku zabavili tunu heroinu a žiru zůstává v Lille. Pošta vydala známky s Danou Drábovou. Limitovanou edici s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pokřtili prezident Pavel, její pozůstalá partnerka Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni v říjnu. Známky s jejími portréty pošta vydala z iniciativy Dárku pro Putina, se kterým spolupracovala. Edice má 500 kusů. Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt. Oznámila to stavební správa vysokorychlostních tratí správy železnic k radosti ostravského primátora Jakuba Bazgíra.
3: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otvírá úplně pravý jiné možnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
1: Zástupce katovického primátora Bogumil Sobula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy dřív než česká část. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli na v přepočtu asi 1 250 000 000 korun. Podle polské televize TVP šlo o rekordní zásilku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu. Ukryté byly v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Útočník Olivier Giroud bude i v příští sezóně hrát za Lille. Nejlepší střelec francouzské fotbalové reprezentace a mistr světa prodloužil s klubem rok o smlouvu. Olympique Lille o tom informoval na svém webu. Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británii a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní dvouhodinový set a konečně zveřejnil harmonogram tří pódií. Na těch se vystřídají třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Program najdete na webovkách Bloodfestu. Dneska po zbytek nečekejte hnus.
0: A my si dáme zase něco pěknýho, tedy samozřejmě muziku, dáme si Black Sabbath, Lucy, nebo taky kapelu Lordi.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem jí

0: Legendární Black Sabbath na rádiu Rock Zone 13.26.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, jednu rychlou dopravu dát musíme, protože informací je celkem hodně. Pražský okruh 18,5 km u Ořecha směrem na D1 bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením v koloně od dálnice D5 v Ostravě v ulici Ivana Sekaniny. Bourala dvě auta, projedete s opatrností. Dálnice D1 174,5 km ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchaný kamion. D8 mezi 83 a 680 km ve směru na Drážďany z důvodu nadměrného vozidla je tunel uzavřen, protože se tam ucpalo. No a v Příbrami v Dlouhý ulici došlo k dopravní nehodě. Počítejte s omezením. Mám pro vás Marmouzec.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Ale za pár už, tedy kdy po dlouhých 20 letech je Gerbič a zahrají u nás v České republice, tedy tady v Praze. Pojďme se podívat o všem, co se bude odehrávat dnešní den v Auto Aréně Elan, ve vagonu Vintage Wine a taky El Cigano. V brněnském kabinetu Mus něco něco a Meluzína, a v plzeňském Zaxpabu absolutní neklid. No... Rock for People startuje zítra, říkám si, jestli nakonec není nějaký večírek pro nedočkavý a myslím si, že s největší pravděpodobností je, takže kdo hodlá vyrazit už dnes, tak může. Každopádně jedna z aktuálních informací je, že ten oficiální začátek letošního ročníku Rock for People odstartuje vypsaná fixa, takže ano, ani letos tedy fixí lid nepřijde o svoji kapelu, protože co by to bylo za Rock for People bez vypsaný fixy. Tak to jenom pro úplnost, já mám pro vás Piráty 44.
1: Radio Rock Zone. Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
2: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
1: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
2: Lesmes. Les stres.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
5: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: skotská parta Travis na rádiu Rockzone, a to se songem Raise the Bar. Tak přátelé, máme přesně 14 hodin, no a to je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu srdečně zdraví Šimon Kalousek. Přeju krásný úterní, byť upršený odpoledne s datem 9. června 2026. Hnedka na úvod mojí směny připomenu, že Stanislavy mají dnes svátek, tak milé stání, všechno krásný, a zároveň máme taky, představte si, Mezinárodní den archivů. To je jenom tak pro pořádek, každopádně pojďme teď na úvod hodiny na první společný zprávy s Veronikou, ahoj.
1: Ahoj, než se vrhneme na ty zprávy, tak mrknem, kde večer hrajou. V Plzni dneska absolutní neklid v Zachspabu, v Brně něco a Meluzína v kabinetu Mus, no a dál koukněte k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life, máte tam další tipy. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeští rodiče jsou pro zákaz sociálních sítí dětem. Zápasník Vemola přišel o Lvici Elzu, adresy fotbalové repre jsou pod palbou kritiky. Drtivá většina českých rodičů chce zakázat dětem mladších 15 let přístup na sociální sítě. Ukazuje to nový průzkum agentury Stemmark. Pro tento přísný krok se vyslovilo téměř 80% z nich. Zákaz přitom podporují mnohem častěji matky než otcové. O stejném plánu mluvil už v únoru premiér Andrej Babiš, který by rád následoval Francii, kde má podobné omezení začít platit od letošního září. Zatímco psychiatři plošnou regulaci schvalují, dětský ochránce práv Martin Veneš varuje, že to školáky jen žené do nebezpečnějších a nekontrolovaných zákoutí internetu. Samotné děti by s věkovou hranicí souhlasily jen tehdy, pokud by se týkala mladších spolužáků. MMA zápasník Carlos Vemola přišel o svou milovanou Lvici Elzu. V jeho sídle v Něchenicích u Prahy dopoledne zasahovali policisté a úředníci ministerstva životního prostředí. Těm by jec šelmu po dvou předchozích neúspěšných pokusech nakonec dobrovolně vydal. Státním orgánům vadilo především to, že Vemola nemá v pořádku doklady o legálním původu zvířete. Po 6 letech chovu tak dravá šelma zápasníkovo rodinné zázemí definitivně opouští. Zvíře teď z jeho luxusního pozemku čeká transport do zoologické zahrady v Liberci. Pro slavného bojovníka je to podle serveru Blesk.cz tvrdá delší rána poté, co od něj před několika měsíci odešla jeho manželka Lela. Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
3: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 46. místo ze 48. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům roku 96. Podle deníku má ale barva dresu jiný odstín. Límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o pádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadly jen Chorvaté a Kanaďani. Naopak vítězem je Ghana. V srpnu vyjde neautorizovaná kniha o vzestupu Slipknot a vzniku alba z roku 2001. Vydavatelství stanovilo datum vydání knihy na 6. srpna tohoto roku. Kniha vychází u příležitosti 25. výročí vydání alba a zatím jsou jasné jen dvě nevýhody. Není autorizovaná kapelou a nevyjde v Čechách. Přes noc bude oblačno až zataženo, místy čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11, na západě a severu Čech kolem 8 a to samé na horách. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18, tisíci metrech na horách kolem desítky.
0: Děkujeme pěkně, nabídka muziky po 14. hodině zní následovně Sabaton, Red Hot Chili Peppers a novou hodiny No Doubt a Bathwater.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Vzpomínka na legendárního Davida Bowieho, rok 1974, album Diamond Dogs a nesmrtelná věc Rebel Rebel právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky pojďme na silnice 14.20 a začneme jako vždycky tady v Praze. Kubo, jak to vidíš? Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V obou směrech je ucpaný Pražský okruh. U Ořecha směr D1 se bouralo. Kolony čekejte od Řep a v protisměru od Jesenice. Přerušované kolony čekejte na trase od Cínovecké od Zdib přes Gbelskou, Novopatskou, Východní a Štěrboholskou spojku do Štěrbohol. Na Praze 9 v Českobrodské ulici u křižovatky s ulicí pod Táborem došlo ke srážce osobáku s autobusem a na Vinohradech na Budečské ulici u Koruní bouralo osobně auto s autobusem také. Na místě jsou záchranné složky. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Z Prahy to bohužel není všechno. V Průmyslové ulici směrem na Zahradní město před křižovatkou s Hostivarskou bouraly dvě osobní auta, projíždějte kolem opatrně. A přímo v centru na Malé Straně v ulici Elišky Peškové havarovalo osobní auto s autobusem, počítejte s omezením provozu a se zdržením. No a bacha taky v Olomouci v Komenského ulici za mostem přes řeku Moravu směrem do centra, srazily se tam tři osobní auta, projíždí se Kyvadlově, počítejte s kratší kolonou v obou směrech. Tak, všem řidičům šťastnou cestu, Foo Fighters a jejich novinka Of All People za malou chvíli, no a dneska si hrajeme taky každý den něco od Garbage, protože a poněvadž dneska večer koncertujou v pražské Lucerně. No a pro tuhle hodinu jsme zvolili song Stupid Girl.
1: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Živá kotkysáku Rock and Roll All Night na rádiu Rockzone. Tak přátelé, už pozejtří, to znamená ve čtvrtek 11. června večer vypukne náš velký rockzónní večírek, tedy party rádia Rockzone Rock Dogs. Na lodi Cargo Gallery tady v Praze na Smíchovský náplavce bude otevřeno od 6:30 večer, o hodinu později, tedy od 7:30 zahrajou Totální nasazení a potom taky kapela Portless. Lístky na tuhle akci už jsou téměř puč, každopádně pár jich tady pro vás ještě máme, no a já vám dva lupeny během mojí vysílací směny, tedy do 18 hodin.

0: Jen nabízím. No a jaký jsou pravidla? Žádná soutěž, žádná záludná otázka, je to jednoduchý. Pokud z našeho vysílání uslyšíte buď to totální nasazení nebo portles, jakoukoliv písničku od těchto kapel, který tady budou na naší rockzónní party hrát, tak se chopte telefonu, co nejrychleji se mi zavolejte, no a ten z vás, kdo bude úplně nejrychlejší, tak dva lupeny na náš rockzónní večírek jsou jeho. Takže ještě jednou do 18 hodin, kdykoliv uslyšíte z našeho playlistu, z našeho vysílání, cokoliv od Totáčů nebo od Portles, hnedka volejte a máte šanci získat dva lupeny na naší party Rádia Rockzone, která proběhne už pozítří večer na lodi Cargo Galery tady na Smíchovský náplavce. Tak jo, teď se jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak, aktuálně v Česku na většině území zataženo se slabým deštěm, někde tedy s větším deštěm. Teploty každopádně kolem 17. Přes noc na zítřek bude oblačno až zataženo, místy zase s občasným deštěm nebo přehánkama. Noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra tedy ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm. Naměříme denní maxima 14 až 18 stupňů, na horách pak kolem 10. Dáme Queeny a dáme taky Denko Jones s Marty Friedmanem. Diamond in the Rough už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benacka, pojďte se bavit.
2: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portles. Je to neuvěřitelné, ale Portles vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy s Veronikou, tak ještě omrkneme dopravu. Není toho bohužel úplně málo. Tady v Praze pozor, v ulici Jana Želivského u křižovatky s Olšanskou. Došlo tam ke střetu osobního auta s motorkou. Počítejte se zdržením. Taktéž na Žižkově pozor, v Ambrožově ulici bourali tam dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Mimo Prahu dávejte bacha, v Českých Budějovicích na pražské třídě před křižovatkou s Nemanickou směrem z centra havarovalo tam osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh, zdržení je nárazový. V Novém Městě na Moravě v Makovského ulici srazilo osobní auto chodce a došlo ke zranění. S opatrností tudy projedete. V Chebu v Žižkově ulici na křižovatce s Hálkovou došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Jeďte tam opatrně. A v Rychnově nad Kněžnou v Sokolovské ulici na křižovatce s ulicí Na Drahách se srazily dvě osobní vozidla a křižovatka je neprůjezdná.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Karel Čema, jejich klasika Mind Your Manners na rádiu Rockzone. Tak přátelé, za necelou minutu je 15. hodina, od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový úterní odpoledne. No a ještě než předám slovo Veronice, která už je naproti mě nachystaná s dalšíma zprávama, tak připomenu, že během odpoledního vysílání máte šanci ještě získat dva lupeny na náš blížící se rockzónní večírek. Ten, připomenu, proběhne pozejtří ve čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery tady na Smíchovský náplavce. Zahrajou tam pro vás Totální nasazení a Portless. No a pravidla jsou velmi jednoduchý. Pozorně poslouchejte naše vysílání až do 18. hodiny a pokud byste náhodou zaslechli jakýkoliv song právě od Totálního nasazení nebo Portless, tak vemte telefon, zavolejte na 255 700 707 a kdo bude nejrychlejší z vás, tak dva lupeny na náš rockzónní večírek jsou jeho. Takhle jednoduchý to je. Každopádně teď už tedy konečně Veronika zprávy, pojďme na ně, ahoj.
1: Ahoj, ještě se koukneme, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou, tak dneska v Praze Eláni a kamarádi v O2 aréně, no a potom mrkněte k nám na webovky do sekce Club Life, máte tam další tipy. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Maximální ceny paliv zítra klesnou. V Polsku zabavili tunu heroinu a fotbalový šampionát může zkomplikovat bouře. Státní cenové stropy pro benzín a naftu zítra pošlou ceny u pump mírně dolů. Litr benzínu zlevní o desetník na 41 korun 40 haléřů a nafta klesne o 14 haléřů. Po pár dnech se tak vrátí pod 40-korunovou hranici. Ministerstvo financí určuje maximální ceny denně kvůli nestabilnímu trhu s ropou, se kterou se na začátku týdne zacloumaly obnovené izraelské útoky na Libanon a Irán. Vláda zavedla denní regulaci už v dubnu a nedávno ji prodloužila až do konce června. Pumpaři si smí k velkou obchodním cenám přirazit marži nejvýše 3 koruny na litr a motoristům u nafty navíc pomáhá dočasně snížená spotřební daň. V Ostravě skončila otravná výluka tramvají. Dva měsíce nejezdily spoje mezi největším městským obvodem jih a centrem města. Tři linky se vrátily na původní trasy a znovu začala jezdit linka číslo 10. Naše zpravodajka Eva Panošová zjišťovala, jestli v Ostravě přijde ještě nějaké další přerušení tramvajové dopravy.
3: Hezké odpoledne. Dopravní podnik ještě letos plánuje výluku tramvají, ale až na srpen poté, co skončí velké hudební festivaly. Odklon tramvají bude mít souvislost s modernizací trati ve Vítkovické ulici a potrvá od 3. srpna do 16. září. Týká se to linek 1, 2 a 13. Po modernizaci bude tramvajový provoz ve Vítkovické ulici tišší, po instalaci pevné jízdní dráhy se tam sníží vibrace a proměnou projde i zastávka Don Bosco. Získá větší kapacitu, nové vybavení a bezpečnostní osvětlení.
1: Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli na v přepočtu asi 1 250 000 000 korun. Podle polské televize TVP šlo o rekordní zásilku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu. Ukryté byly v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Českou fotbalovou repre čeká první komplikace. Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris. Ministerstvo zahraničí varuje také české fanoušky. Lidem dobrovolně registrovaným v systému Drost přišlo včera upozornění do e-mailové schránky SMS na telefon, což se stává pouze při mimořádných záležitostech. Podle serveru eSport se program národního týmu na mistrovství světa zatím nemění. Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno a bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 2027 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádné festivaly, žádné turné, žádné, tak zase příští týden, jenom jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 vstupenek zmizela okamžitě. A Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy rybičky udělali. Prostě jejich největší všechno. Přes noc bude oblačno až zataženo, místy čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 na západě, severu Čech a na horách kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 10.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině si tady z muziky dáme Avantázy, Aerosmith a jako otvírák Offspring a Hit Dead. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Motorkářská klasika z konce 60. let, kapela Steppenwolf a Born to be Wild na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme čerstvý pohled na silnice, 15 hodin 19 minut, Kuba nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Vinohradech v Korunní ulici u křižovatky s náměstím Míru došlo k nehodě osobáku s motorkářem, čekejte tam komplikace. Na Rašínově nábřeží u křižovatky s Trojickou ulicí boural osobák s tramvají. A celkově počítejte s velice silným provozem, zdržíte se v kolonách, například na Holešovičkách a také po Vltavské směrem do Blanky. Uspaná je trasa od Kbelské ulice přes Novopatskou, východní a Štěrbohol. Spojku do Štěrbohol. A kolony řidiče hlásí i na pražském okruhu. Bouralo se na 19. kilometru u Ořecha směr D1. Kolona je od nájezdu z Řep a v protisměru vázne jízda doprava od Jesenice. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Připojím ještě jednu Prahu v centru na Rašínově nábřeží u křižovatky s Trojickou. Bouralo osobní auto s tramvají. Počítejte se zdržením. Na Chomutovsku ve Vejprtech v Moskevské ulici u křižovatky s Husovou bouraly dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností a pozor taky na Litoměřicku na příjezdu do Třeboutic. Od Litoměřic bouraly dvě osobní auta. Projedete s omezením. Tak všem řidičům šťastnou cestu. Já ještě jednou připomenu, že až do 18. hodiny tady máte možnost získat dva lupeny na náš blížící se rockzónní večírek, který proběhne už pozejtří, to znamená 11. června ve čtvrtek večer na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde vám zahrajou Portless a Totální nasazení. No a pravidla jsou velice jednoduchý, poslouchejte pozorně naše vysílání až do 18. hodiny. No a kdykoliv z něj uslyšíte jednu z těchto kapel, tedy Totální nasazení nebo Portless, tak mi co nejrychleji zavolejte na 255 700 707 a ten úplně nejrychlejší z vás dva lupeny získá. My pojďme dál, za malý okamžik Revivalists a jejich novinka Heartstop, no a dneska si taky každou hodinu hrajeme něco od Garbage, který dneska večer zahrajou ve velkém sále pražské Lucerny, tentokrát dojde na song Androgyny.
1: Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na QR ticket.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak kam můžete dneska večer vyrazit za živou muzikou? Já začnu tady v Praze, samozřejmě zmiňujeme to dneska každou hodinu v Lucerně ve velkém sále, americká kapela Garbage, v O2 aréně Elán a kamarádi, takže tahle ta slovenská legenda bude k vidění. No a ve vagonu, když budete mít chuť na nějakou komornější akci, tak tradiční keltský úterý, a to s kapelama Vintage Wine a El Cigano. V Brně dneska v kabinetu Mus něco a Meluzína a v Plzni v Zachspabu absolutní neklid. Kompletní seznam všech akcí jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Dáme Accept a dáme taky Ozzy Osbourne, Guts of Rock and Roll už za chvíli.
0: Radio Rockzone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Pod hladinou řeky.
6: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 Kč.

0: korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve čtyři ještě rychlej pohled na silnice. Kuba nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Nehoda překáží v obou směrech na Pražském okruhu. K dálnici D1 za exitem 19 a popojíždí se od nájezdu z Řep. A v protisměru za Barandovem zdržíte se místy od Jesenice. Bouralo se na jižní spojice v Praze směr Barandov před sjezdem na Vídeňskou ulici a kolona je od Spořilova. A ucpaná je také například v obou směrech Novopaská a východní a Štěrboholská spojka do Štěrbohol. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Připojím z Prahy ještě Střelničnou ulici u křižovatky se Štěpničnou. Bourali tam dva osobáky, projedete jedním pruhem. A na příjezdu do Kolodějí směrem z Běchovic se srazily dvě osobní auta na místě. Policie projíždí se k Ivadlově. Na Českokrumlovsku na výjezdu z Vyššího Brodu směrem do Studánky srazilo osobní auto chodce, nehoda je se zraněním, projíždí se tam k Ivadlově. A pozor, taky v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou došlo k dopravní nehodě autobusu se skútrem. Blokované jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v obou směrech.
0: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: Kapela Paparouč na rádiu Rock Zone, co by hudební doprovod k 16. hodině. Tak přátelé, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, krásný úterní odpoledne. No a z kraje hodiny ještě jednou připomenu, poslouchejte pozorně naše vysílání až do 18. hodiny. No a kdykoliv uslyšíte jakoukoliv písničku od totálního nasazení nebo od kapely Portless, tedy od jedné z kapel, který budou hrát pozejtří na našem Rock Zone večírku na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, tak vyhrajete dvě vstupenky právě na tuhle akci. Telefon sem do studia 255 700 707, vyhrává samozřejmě ten, kdo se dovolá jako první. Každopádně teď už se mnou ve studiu Verča, pojďme na úvod hodiny dát další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Ahoj, jasně, než dáme zprávy, ještě koukneme kam večer za muzikou. Absolutní neklid dneska zažijou v Plzni v Zachspabu, v kabinetu Mus v Brně dneska něco a Meluzínáno a v Praze Eláni a kamarádi v Outučku. Vysledujte i naše sociální sítě nebo webovky, sekci Club Live, každý den tam máte tipy, kam můžete vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Brně proběhla razie na cizince. Mršina velryby Timiho skončí jako exponát v muzeu a mrkneme na finálovou desítku zlaté hokejky. Jihomoravští policisté v Brně provedli rozsáhlou razii zaměřenou na cizince. Během jednodenního zátahu zkontrolovali přes 400 lidí a téměř 300 aut, včetně mezinárodních autobusů. Na vytipovaných stavbách pak hlídky odhalili 14 nelegálních dělníků ze střední Asie, kteří se před nimi pokusili utéct. Někteří z nich se dokonce zoufale schovali hluboko v betonářských výstužích, odkud je policisté museli vytahovat pomocí žebříku. Při silničních kontrolách navíc uvízl řidič s padělaným moldavským řidičákem, kterému teď hrozí vězení. Podobné akce budou v ulicích Brna pokračovat, protože nelegální zaměstnávání cizinců je stále velký problém. Nový pavilon staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Ten bude podle našeho zpravodaje Honzy Čady určený pro stále vyhledávanější akutní příjem. Honzo, dobré odpoledne.
3: Hezký den a taky čistou hlavu. Když taková není, jsme často krůček od akutních psychiatrických problémů. Přibývá jich čím dál více u dětí. I na ně se myslí v novém pavilonu, který roste jako z vody. Pozoruhodný je moderní dvojobjekt tím, že bude mít 115 lůžek, z čehož bude 25 přímo pro dětské pacienty. A bez zajímavosti není fakt, že se staví v secesním areálu z roku 1909. Náklady přes 760 milionů korun. Otevírat by se mělo na podzim příštího roku.
1: Mršina populárního keporkaka jménem Timi skončí ve specializované dánské továrně. Velrybá, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezi tím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry poslouží také jako exponát. Už v pátek si ji totiž pro do své sbírky převzalo přírodovědné muzeum v Kodani.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Anketa Zlatá hokejka zná svou finálovou desítku a letos může po letech poznat nového krále. Mezi 10 nejlepšími českými hokejisty uplynulé sezony sice nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, obrovským favoritem je ale Martin Nečas. Útočník Koloráda prožil životní ročník a v základní části NHL nazbíral stejně jako Pastrňák 100 bodů. V nominaci, které dominují borci ze zámoří, figuruje i jediný zástupce domácí extraligy, pardubický Roman Červenka. O držiteli prestižní trofeje teď rozhodne závěrečné hlasování odborníků. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června v Pražském divadle na Vinohradech. Do kina můžete vyrazit na film Pět švestek. Režisér Jan Sirák v něm vyměnil rodný český rybníček za nekonečné mořské dálavy a natočil svou novou letní komedii přímo na palubě katamaránu. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Věra se rozhodne znovu svolat starou partu a vyrazit k moři, kde kdysi bývali opravdu šťastní.
5: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
4: Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebudou staré křivdy, které vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
6: Volej, že se máme vrátit. Musí pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou oko.
1: Zítra nás čeká převážně zataženo s deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 a na horách čekejme kolem 10.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 16. hodině si tady zahrajeme Måneskin, taky Kabáty a na úvod hodiny Linkin Park a Faint.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Led Zeppelin, rok 1971, je čtvrtá řadová deska a klasika Black Dog na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 16.19, jak to teď vypadá na silnicích, Kuba nám řekne o Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Dopravní nehoda překáží stále na jižní spojce v Praze směr Barrandov před sjezdem na Vídeňskou ulici. Zdržíte se v přerušované koloně od Spořilova. Postojíte se také před nehodou na Budějovické ulici na příjezdu k jižní spojce. Zdržíte se tam ale momentálně kolem 5 minut. V obou směrech je ucpaná magistrála, konkrétně Vilznova ulice od Hlávkova mostu až po muzeum, kde se popojíždí až kolem půl hodiny, a v protisměru popojíždí Nuselský most. A zdržíte se také na cestě do Blanky směrem na Smíchov, konkrétně od Liberecké od Stříškova a také přes Povltavskou od Čuprovy. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Na Berounsku mezi Hostomicemi a Dobříší bourali dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Na Mladoboleslavsku na výjezdu z Malé Bělé směrem na Malý Rečkov bouralo osobní auto do stromu, na místě zasahou záchranáři. No a pozor taky na výjezdu z Tábora směrem na Milevsko, došlo tam ke střetu osobního a nákladního auta, neprůjezdný jeden jízdní pruh a kolona dosahuje téměř 2 kilometrů. No pane jo, tak všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez nehod. Já taky ještě jednou připomenu, že až do 18. hodiny pozorně poslouchejte vysílání Rádia Rockzone a kdykoliv tam uslyšíte nějakou pecku od Totálního nasazení nebo od Portless, což jsou dvě kapely, které pozejtří zahrajou na našem Rockzone večírku na Cargo Gallery tady na Smíchovský náplavce, tak mi sem zavolejte do studia na 255 700 707, no a ten z vás, kdo bude nejrychlejší, tak získá dvě vstupenky právě na tuhle naší velkou rockzone party. Každopádně za chvíli Garbage, který shodou okolností už dneska večer zahrajou ve velkém sále pražský Lucerny, takže si je tady každou hodinu hrajeme. No a předtím zazní taky novinka od Rolling Stones, In the Stars.
1: Radio Rockzone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: No, přátelé, velká škoda, že nikdo nezavolal během toho, co tady hrála kapela Totální nasazení svůj song Kazu or Die, protože už jsem předtím několikrát zmiňoval, že ve chvíli, kdy tahleta kapela zazní, tak my se máte zavolat na 255-700-707 a bejval by někdo z vás získal dva lupeny na naší rockzónní party, která proběhne pozejtří ve čtvrtek na Cargo Gallery na Smíchovský náplavce a zahrajou tam právě Totáči a Portless. Každopádně, já vám tu šanci dám dneska ještě jednou. Takže poslouchejte pozorně dál mojí vysílací směnu. No a kdykoliv tam zaslechnete Totální nasazení nebo taky kapelu Portless, která tam rovněž bude hrát, tak mi sem co nejrychleji zavolejte na 255-700-707 a máte ještě možnost získat dvě vstupenky právě na náš rockzónní večírek. Teď se jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Teploty v Česku aktuálně na 18 stupních průměru, k tomu skoro zataženo s občasným deštěm. Přes noc bude oblačno až zataženo, místy opět čekejme občasný déšť nebo přehánky, teploty v noci 15 až 11 stupňů. Zítra tedy ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyššíma teplotama od 14 do 18 stupňů. Dáme The Doors a dáme taky kanadský Nickelback High Time už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Potisk, trička, byla, CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 17 hodin další zprávy s Veronikou, podíváme se na silnice 1645. Kubo, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Následky nehody se likvidují v Praze na jižní spojce směra Barrandov před sjezdem na Vídeňskou ulici. Kolona se táhne od Slanového mostu. Bouralo se také na Nové Polotavské před vjezdem do Blanky směr Břevnov a Smíchov. Postojíte si proto přes Polotavskou už od Žižkova a přes Holešovičky od Liberecké. Na Praze 8 v Přemýšlenské ulici u křižovatky s Horňáteckou bourala dvě osobní auta a dva osobáky se srazily také na Střelničné ulici u křižovatky se Štěpničnou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju, já přihodím ještě Prahu 8, Přemýšlenská ulice na křižovatce s Horňáteckou, dva osobáky v sobě, blokované jeden jízdní pruh, čekejte zdržení. V Chebu v Pražské ulici na Kruháči bourali dvě osobní auta, zdržení je ovšem naštěstí minimální a na Kroměřížsku mezi Dřevohosticemi a Prusinovicemi srazilo osobní auto Zvěř, projedete tam s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
4: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
3: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Skotská kapela Travis a skladba Sync na rádiu Rockzone. Tak přátelé, za půl minuty je tady 17. hodina, od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Přeju pohodový úterní odpoledne, my si tady dáme ještě jednu společnou hodinku naplněnou muzikou, no a taky úplně naposledy připomínám, že v této hodince máte možnost získat dva lupeny na naší blížící se rockzone party akci Rock Dogs, která proběhne pozejtří na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce tady v Praze. Zahraju vám tam Totální nasazení a taky Portless. No a v této hodince tedy kdykoliv uslyšíte jakýkoliv song od Totálního nasazení nebo od Portless, tak mi hnedka zavolejte na 255 700 707 a ten z vás, kdo bude nejrychlejší, tak od nás dva lupeny právě na tenhle náš rockzone večírek získá. Tak tohle na úvod hodiny, teď už Veronika, zprávy, pojďme na ně, ahoj.
1: Ahoj, než si dáme zprávy, koupneme kam večer za muzikou. Absolutní neklid dneska v Plzni v Zachspabu, tolik tip ode mě, vy ještě koukněte k nám na web do sekce Club Life, máte tam další tipy, kam můžete dneska večer vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policejní potapěči dnes našli v Labi v Kolíně tělo muže. V Polsku zabavili tunu heroinu a čerstvá atletická rekordmanka Maňasová chce ještě víc utéct Kratochvílové. Policejní potapěči našli dnes dopoledne v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku, který u řeky ráno zanechal batoh a osobní věci, předtím několik hodin pátrali. Cizí zavinění jeho smrti bylo předběžně vyloučeno, jak řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Michaela Richtrová. Oznámení o batohu a osobních věcí poblíž řeky přijali kolínští strážníci kolem 6:30 ráno. S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori.
3: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
4: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori. Třeba v loňském roce to bylo 70%.
3: Profesionální e-biker Richard Gasperotti mi řekl, že u seniorů vidí nejčastější chybu, že si pořídí elektrokolo a nepoužívají přehazovačku.
5: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
3: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa.
1: Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli v přepočtu asi na 1 250 000 000 korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čerstvá atletická rekordmanka Karolína Maňasová chce ještě více utéct Jarmile Kratochvílové. Nejlepší výkon legendy českého běhu na 100-metrové dráze minulý týden překonala nejdřív o 0,1 sekundy a pak dokonce o 8. 45 let staré české maximum tak vylepšila na 11,1 sekundy. Maňasová ale u magických jedniček se prý zastavit nehodlá.
6: Strašně se těším na ten trh. Doufám, že před domácím publikem se předberu. Startovní pole je velmi kvalitní. Je tam dost holek pod 11 sekund. Já bych tady ta šance ráda využila. Žila a bylo by fajn, kdybych tu hranici 11 sekund prolomila před domácím publikem.
1: Horký že slíže přichází po 5 letech s novou deskou, která ponese jméno A čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Na podzim pak novinku představí na čarovném tour, které odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách čekejme kolem desítky.
0: Já děkuji Veronice za zprávy, no a my si pojďme po 17. hodině dát další muziku na mátku Soundgarden a nebo na úvod hodiny kapela Škvor, Sraž nás na kolena.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, rok 1980, klasický album British Steel, no a na něm hitovka Breaking the Law, právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a od metalový klasiky k dopravě 17.20, Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Dopravní nehoda překáží momentálně na Dobřížské ulici v Praze před vjezdem do tunelu Mrázovka. Očekávejte zdržení od Zlíchovského tunelu. Ucpané jsou příjezdy na Smíchov, momentálně od Jironic po Radlické ulici a také od Kavalíriky po Vrchlického a Duškově. Na Smíchově v Preslově ulici u křižovatky s náměstím 14. října boural osobák s motorkářem. Na Novopetrovické ulici na příjezdu na Háje z Petrovic bouralo osobní auto a autobus a v Modřanech na ulici generála Šišky u křižovatky s Kuchelskou bourala dvě osobní auta. Z Globá se stán z Kuba.
0: Kuba, děkuju. V městské části Praha Křeslice, pozor, ve Štychově ulici u křižovatky s ulicí Keštítu bouraly tam dvě osobní auta, projedete s omezením. A ve Vyškově v Brněnské ulici na úrovni Lidlu havarovalo osobní auto, který skončilo na boku, na místě zasahují záchranáři a provoz je tam částečně omezený. Tak jo, přátelé, já ještě naposledy dneska připomenu, že v této hodince máte možnost získat dva lupeny na náš rockzónní večírek, který proběhne pozejtří na lodi Cargo Gallery tady na Smíchovský náplavce a zahraju vám tam Portless a Totální nasazení. Takže poslouchejte pozorně a v této hodince, jakmile uslyšíte jakýkoliv song od Portless nebo od Totálního nasazení, hnedka mi zavolejte na 255 700 707 a ten z vás, kdo bude nejrychlejší, tak od nás dva lupeny na náš rockzónní večírek bude mít. Každopádně za chvíli Garbage, který si tady hrajeme každou hodinu, co by pozvánku na jejich dnešní koncert v pražský Lucerně, dáme si Cherry Lips a předtím zazní taky novinka od Sabatonu Yamato.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benátská.cz. Benátská, pojďte se bavit.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Tak krátce po půl šestý večer nebo odpoledne to vypadá, že se někdo dovolává do studia Rádia Rock Zone. Tak kdo je na druhém konci drátu? Ahoj.
1: Ahoj, tady Pavel.
0: Pavle, já tě moc zdravím a prosím tě, řekni mi, proč voláš?
1: No, v rádiu zazněla písnička od Portless a já ano. Bych si rád vzal ty dva lupeny na ten
0: Tak jsme se k tomu konečně dostali dneska po dlouhých peripetích. Já jenom připomenu, že to byl song New Ride a že Portless a Totální nasazení samozřejmě pozejtří zahrajou na našem rockzoomním večírku na lodi Cargo Gallery. Tak lupeny máš u nás, já ti moc gratuluju. A zeptám se tě, už jsi někdy byl na nějaký rockzoomní akci? Na nějakém koncertě, co jsme pořádali?
1: Na rockzoomní akci jsem vyloženě nebyl, ale jako na nějaký rock party, to už chodím.
0: Jasný, to je jasný. No a když se tě zeptám, Portless nebo Totální nasazení, co preferuješ víc?
1: 100% Totáče.
0: Totáče, tak ty si tam můžeš jako první, Portless budou hrát jako druhý, no a ještě poslední věc, koho vezmeš sebou?
1: Protože no, na všechny jsou Totální nasazení se mnou chodí dcera, 15-letá, takže tato má jasný. No
0: tak to je paráda. Tak prosím tě, já ti gratuluju ještě jednou a vydrž mi na drátě a domluvíme se, jak se lupeny převezmeš, OK?
1: Jasný, díky moc.
0: Tak to byl dnešní výherce, no a jenom připomenu, že další možnost, jak získat lupeny na náš rockzoomní večírek na čtvrtek, tedy na pozejtří 11. června na lodi Cargo Gallery. Tady budete mít zase zítra u Toma mezi 9. a 14. hodinou. I tam poslouchejte, kdy zazní něco od Portless nebo od Totálního nasazení a hnedka pak volejte. No a my si na chvilku dáme Queeny a dáme si taky Ozzyho Osbourna Crack Cocaine.
2: Radio Rockzone.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 7.40, budeme se pomalu loučit, ale ještě rychlej pohled na dopravu. Na Praze západ v Jenočané v Hornické ulici bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. V Pardubicích pozor, v ulici na Drážce směrem do centra havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Na Rokycansku na výjezdu z Březiny směrem do Oseku bouralo osobní auto s nákladňákem, na místě policisti, projíždí se Kyvadlově. A pozor taky v Ostravě v ulici Doktora Malého u křižovatky s Vítkovickou bouralo tam osobní auto s tramvají, čekejte komplikace. Ode mě pro dnešek všechno, já Šimon Kalousek se s váma loučím, popřeju krásný zbytek úterka. Od 6 už s váma samozřejmě Frank a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a se budu těšit zase zítra ve středu a tentokrát si to spolu dáme od 6 do 9 večer. Do té doby čus. Radio Rock Zone.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Sejdem se na Rockdoku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rockzone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
8: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný podvečer úterní. Přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nejsem tady, ale sám, je to se mnou, je druhá do vašich oblíbených dvojice, a to sice Verča. Ahoj, Veru.
1: Čau.
0: My vám přejeme krásný prý 9. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Stanislavům a Anabelám, který ho dneska slaví. Taky se dneska připomínáme Mezinárodní den archivu. A když jsme byli před chvilkou u těch oslav svátků, tak se mrknem, kdo má dneska narozeniny. Třeba Johnny Depp, slavný hollywoodský herec, ale taky člen kapely Hollywood Vampires, a nebo třeba Wesley Scantlin z Puddle of Mud. Tolik chytrostí ale ode mě, no a Veru, já ti přenechávám slovo, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Já ti děkuju, my ještě mrkneme, kam můžete večer za živou muzikou, než se vrhneme na zprávy. V Plzni dneska absolutní neklid zažiju v Zachspabu, v Brně něco a Meluzínu v kabinetu Moose, a třeba v Praze ve vagonu Vintage Wine a El Cigano. Vykoukejte i k nám na sociální sítě nebo na webovky do sekce Club Life, každý den tam máte tipy, kam můžete večer zajít. No a teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na aplikaci Bouračka se zvykla pětina šoférů, Slovensko vysychá a dresy fotbalové repre jsou pod palbou kritiky. Radnice Prahy 9 přispěje spolku Association Club Sparta Praha 9 milionů korun na rekonstrukci atletického areálu v Kovanecké ulici v Libni. Areál patří městu, Sparta ho má dlouhodobě v nájmu. Spolek chce vyměnit nevyhovující travnatý povrch, modernizovat závlahu, osvětlení a vybudovat chybějící šatny a sklady. Přidělení dotace dnes schválili zastupitelé Prahy 9. Rekonstrukce podle spolku umožní využívat areál i k dalším sportům. Motoristé už skoro rok využívají aplikaci Bouračka. Namísto papírového formuláře používají aplikaci až pětina řidičů, pokračuje reportér Tomáš Kabát.
3: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
4: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle, ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
3: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
5: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
3: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz.
1: Půda je u našich slovenských sousedů na mnoha místech téměř bez vody. Sucho zasáhlo až 80% území. Nejhůře jsou na tom oblasti Záhoří, okolí Bratislavy, Podunají a Dolní Zemplín.
6: Problémom v najviac postihnutých oblastiach nie je len povrchová vrstva pôdy, ale aj hlbší pôdny profil. Veľmi nízke je aj relatívne nasýtenie pôdy. Polinohospodári v Podunajskej nížine sú bez závlah stratení. Deficit vlahy pod hranicou 50% pociťuje až 3/4 územia krajiny. Zväčša je od minus 20 do 60 mm. Pomôcť by mohli búrky, ktoré sa očakávajú tento týždeň, no v nížinách ich nemá byť veľa. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 46. místo z 48. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům roku 96. Podle deníku má ale barva dresu jiný odstín, límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o fádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadli jen Chorvaté a Kanaďani. Naopak vítězem je Ghana. V srpnu vyjde neautorizovaná kniha o vzestupu Slipknot a vzniku alba z roku 2001. Vydavatelství stanovilo datum vydání knihy na 6. srpna tohoto roku. Kniha vychází u příležitosti 25. výročí vydání alba a zatím jsou jasné jen dvě nevýhody. Není autorizovaná kapelou a nevyjde v Čechách. Přes noc bude oblačno i zataženo, místy zaprší, teploty mezi 15 až 11 stupni, místy klesnou k 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 a v 1000 metrech na horách kolem desítky.
0: Tak jo, Beru, já ti moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme rád náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned z kraje pro vás mám třeba Cranberries, Alanis Morissette nebo Led Zeppelin a jejich Heartbreaker.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma první trojici živáků, no a my se v 18.17 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkný podvečer. V Praze na Smíchově v Praslově ulici u křižovatky s náměstím 14. října stojí osobák s motorkářem po nehodě. Dopravní nehoda se došetřuje na Praze 8 na Horňátecké ulici u křižovatky s Přemýšlenskou. Stále počítejte se zdržením ve směru do Blanky směrem na Smíchov na Povltavské ulici a popojíždí se i na jižní spojice mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, no a my už se pojďme dát další živáky. Čekají nás Rammstein, Mumford & Sons a nebo U2 a jejich Sunday Bloody Sunday.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku třeba do Plzně, kde hrají Absolutní neklid v Zaxpubu, v Brně v Kabinetu Muz hrají Něco něco a Meluzína, v Praze tady v O2 aréně Elán a kamarádi, ve vagónu Vintage Wine Al Cigano a samozřejmě ve velkém sále Lucerny Garbage. Tolik tedy k kulturním pozvánkám, my už pojďme na další živáky. Čekají nás Rolling Stones nebo Kian a jejich Bad Shaped.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou na dálnici D3 na 128 km ve směru na České Budějovice. Stojí na vozovce odstavené nákladní auto, na dálnici D1 na 98 km směrem na Brno stojí na vozovce prouchané nákladní auto, na dálnici D5 na 102,5 km ve směru na Rozvadov stojí na vozovce prouchaná dodávka a na Pražském okruhu na 21,5 km u Jinočan směrem na letiště bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v přerušované koloně od sjezdu na Barrandov. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elne Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.

0: Další celá hodina před námi, 7. večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že se vám u mikráku opět schází Frank a Verča. My vám přejeme krásný úterý 9. června 26, taky všech nejlepších svátků všem Stanislavům a Anabelám, který ho dneska slaví. No a my máme před sebou další rychlej přelet zpráv a vzhledem k tomu, že já nemám žádný další chytrosti, tak vedu, já to přenechávám na tobě.
1: Já ti děkuji, jenom připomenu, že dneska v O2 aréně bude jeden z mnoha rozlučkových koncertů kapely Elán. V Brně něco Meluzína v kabinetu Mus, no a mrkněte třeba i k nám na sociální sítě, máte tam další tipy, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zápasník Vémola přišel o Lvici Elzu. Kvality vody v koupališti může posoudit každý z nás a Češi mohou fotbalistům fandit v hospodách už brzy ráno. MMA zápasník Carlos Vémola přišel o svou milovanou Lvici Elzu. V jeho sídle v Měchenicích u Prahy dopoledne zasahovali policisté a úředníci ministerstva životního prostředí. Těm bijec šelmu po dvou předchozích neúspěšných pokusech nakonec dobrovolně vydal. Státním orgánům vadilo především to, že Vémola nemá v pořádku doklady o legálním původu tohoto zvířete. Po 6 letech chovu tak dravá šelma zápasníkovo rodinné zázemí definitivně opouští. Zvíře teď z jeho luxusního pozemku čeká transport do zoologické zahrady v Liberci. Pro slavného bojovníka je to podle serveru Blesk.cz další tvrdá rana poté, co od něj před několika měsíci odešla jeho manželka Lela. Kvalitu vody v koupališti může posoudit každý z nás. Laický rozbor se dá udělat za pomocí běžné plastové lahve. Tip dopodrobna vysvětluje ředitelka krajské hygieny v Liberci Jana Losová.
3: Odeberu vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako sekané jehličí, tak půjde o synice.
1: Úřadům v japonském městě Utsunomiya se dnes po několikadenním pátrání podařilo odchytit medvěda černého, jak o tom informuje agentura Reuters. Kvůli zvířeti, které bylo poprvé spatřeno minulou sobotu, zavřela místní správa všech 94 základních a středních škol ve městě. Ty zůstanou zavřené i ve středu kvůli informacím o možném výskytu druhého medvěda v oblasti. Když byla dnes šelma spatřena v obytné čtvrti města, uzavřela policie přilehlou oblast a více než hodinu se snažila zvíře lapit. Policistům se nakonec podařilo medvěda s odhadovanou váhou 100 kilo uspat, naložit do připraveného vozu a odvést. Město se podle Reuters ještě nerozhodlo, jak s medvědem naloží.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, se odvysílají na mnoha místech. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace očekávají velký nápor. Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno a bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 27 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádné festivaly, žádné turné a žádné tak zase příští týden, jenom jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 vstupenek zmizela okamžitě. Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy rybičky udělali, prostě jich největší všechno. Zítra zra ve středu bude převážně zataženo, sem tam nějaký ten déšť, teploty mezi 14 až 18 a na horách čekejme kolem 10.
0: Tak jo, beru, já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, který mě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 777, však už to znáte. Teď už si pojďme dát ale Red Hot Chili Peppers a jejich Desecration Smile.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

pro našeho volajícího a posluchače Roberta budeme hrát pecku na přání, a to sice Exploited a I Believe in Anarchy, a posílá to nám sem do rádia a taky všem posluchačům. Tak, tady jsou Exploited. I believe!

0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
2: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
1: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
2: Lesmes. Les stres.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňu. Poslouchej českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
5: Muzika na tělo.

0: Nějakého přátelé, 8 hodina večerní, do který nás doprovodil Alice Cooper, který ho tu letos v České republice teda konkrétně uvidíme dvakrát, jednou s jeho solovou hudbou a po druhý s Hollywood Vampires. Tak pokud ještě nemáte lístky, tak hodem rychle kupujte. Nicméně 8 hodina znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází a pro dnešek naposled Frank a Verča. A my vám přinášíme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Tak Veru, povídej, co pro nás máš hezkýho?
1: No, já tady mám spoustu věcí. A ještě než si dáme ty slíbené zprávy, tak připomenu, že na našem webu www.rockzone.cz, konkrétně v sekci Club Life, najdete tipy, kam můžete večer vyrazit. To samý platí o našich sociálních sítích, tak mrkněte, ještě třeba dneska něco stíháte. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisty zaměstnává nedělní střelba v Poleradech. V ústecké zoo se narodilo tulení mládě a na fotbalové mistrovství světa bude rekordních 8 čtyřicátníků. Policie vyšetřuje nedělní střelbu v Poleradech u Prahy. Případ řeší jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až 10 let vězení. Mluvčí středočeské policie to uvedla v tiskové zprávě. Policisté k případu vyjížděli v neděli večer. Po předchozím konfliktu vystřelil podle policie řidič taxíku na jednoho ze dvou zákazníků. Použil zbraň, kterou měl legálně. Postřelený muž zatím zůstává v nemocnici. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. To přišlo nazpět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
3: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla.
4: Odborníci doslova hovoria o platové revolucii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Na nadcházejícím fotbalovém mistrovství světa bude rekordních 8 čtyřicátníků. Na šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě tak bude o jednoho více než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady, jak upozornila agentura Reuters. Nejstarším účastníkem letošního turnaje bude 43-letý skotský brankář Craig Gordon. Horký že slíže přichází po 5 letech s novou deskou, která ponese jméno A čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Na podzim pak novinku představí na Šarovném tour. To odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Máme slavu, máme bavu. Ve středu, tedy zítra, bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty mezi 14 až 18, no a v tisíci metrech na horách kolem desítky.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, přeji krásný zbytek večera, my se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště.
1: Krásný večer.
0: No a přátelé, my si pojďme na poslední společnou hodinku, plnou samozřejmě skvělých pecek na tělo, hned které pro vás mám třeba Iggyho Popa, Stooges, Lucy a nebo Nightwish a jejich Planet Hell.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Den se vrchu, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na dálnici D1 na 276. a půltém kilometru ve směru na Vyškov. Dejte pozor na porouchanou dodávku. Porouchaná dodávka také stojí na dálnici D1 na 108. a půltém kilometru ve směru na Prahu. V Praze na Chodově v Hrudičkově ulici bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte tam s opatrností. A na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna směrem na Prahu došlo k nehodě osobního auta. Kolona se ale netvoří. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Pretty Reckless s názvem Love Me.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rockzone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Zone počasí.
1: Mrkneme se, jak to aktuálně vypadá a bude vypadat s počasím. Teď mi to tu píše 18 stupňů a zataženo. V noci očekávejte oblačno až zataženou, místy čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11, na západě a severu čeká až 8 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem taky 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18, v tisíce metrech na horách kolem 10. Tolik tedy počasí, my pojďme na další muziku a čekají nás Queenie nebo Sublime a jejich Can't Miss You.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Rádio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi i Frank pro dnešek loučí, no a vy si užijte samozřejmě zbytek úterního večera a my se uslyšíme až příští týden, konkrétně v pondělí, protože zítra odjíždím na festival Rock for People, pokud tam budete taky a potkáte mě, tak na mě třeba zamávejte nebo mě pozdravte, nebo taky ne, jak chcete, to záleží na vás samozřejmě. No každopádně já se na vás budu těšit, ať už teda na Rock for People a nebo příští týden tady ve vysílání Rádia Rock Zone. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a příští týden zase čus.
1: Rádio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní Totáči. Party Rádia Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: KFC se trápí a zavádí nové systémy. Mršina velryby Timmy Ho skončí i jako exponát v muzeu. Adresy fotbalové reprezentace jsou pod palbou kritiky. Jsou tu zprávy a s nimi vás zdraví Veronika Kuželková. Řetězec KFC reaguje na loňský skandál s prošlým masem. Zavádí nové digitální systémy, které mají hlídat teplotu potravin i dobu použitelnosti. Novinář Jan Tuna, který celou kauzu odstartoval, to ale považuje za zoufalý výsměch zákazníkům, z níž prý mnozí po jídle v KFC skončili na jipce. Kritizuje i nedávné dvouhodinové uzavření poboček, které firma označila za start nové éry, ale mělo jít spíše o omluvné soukromé akce pro zaměstnance. Inspekce dříve našla pochybení ve třetině kontrolovaných provozoven, kde objevila i plesnivé jídlo. Kvůli obřímu skandálu teď fast foodu klesají i tržby. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
3: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
2: A přidal i dárek.
3: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
4: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
2: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
1: Mršina populárního kepůrkaka jménem Timmy skončí ve specializované dánské továrně. Velryba, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a po kontroverzní záchraně milionářů nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezitím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry poslouží také jako exponát. Už pátek si totiž do své sbírky vzalo přírodovědné muzeum v Kodani.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 46. místo z 48 účastníků. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům z roku 96. Podle deníků má ale barva dresu jiný odstín. Límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o pádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadli jen Chorvaté a Kanaďani, naopak vítězem je Ghana. Máme oblačno i zataženou místy, čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě, severu Čech a na horách kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty mezi 14 až 18 stupni a na horách čekejme kolem 10.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Už za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U soudu promluvil radní, který spustil dozimetr. Mezi řidiči se těší obliby aplikace Bouračka a Češi mohou fotbalistům fandit už brzy ráno v hospodách. Jsou tu zprávy a s nimi Veronika Kuželková. U soudu zazněla klíčová výpověď v kauze dozimetr. Bývalý radní Adam Scheiner popsal, jak na něj obviněný Petr Hluboček tlačil, aby do vedení dopravního podniku dosadil Matěje Augustína. Hluboček kvůli tomu dokonce vyhrožoval odvoláním tehdejšího generálního ředitele. Scheiner nakonec nátlaku ustoupil a pro nominaci hlasoval, aby chod městské firmy neohrozil. Augustín se ale ve funkci vůbec neosvědčil. Podle svědka neměl kvalifikaci, neplnil úkoly a choval se agresivně jak k podřízeným, tak i k dozorčí radě. Celý případ Dozimetr stál podle obžaloby na ovlivňování zakázek dopravního podniku organizovanou skupinou kolem lobbysty Michala Redla. Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Více o tom zjistil reportér Tomáš Kabát.
2: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
3: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle, ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
4: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz.
1: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla.
5: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Josef Báoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, odvysílá mnoho podniků. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace tak očekávají obří nápor. Máme oblačno až zataženou, místy čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8 a v 1000 metrech na horách také kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: KFC se trápí a zavádí nové systémy. Mršina velryby Timmy Ho skončí i jako exponát v muzeu. Adresy fotbalové reprezentace jsou pod palbou kritiky. Jsou tu zprávy a s nimi vás zdraví Veronika Kuželková. Řetězec KFC reaguje na loňský skandál s prošlým masem. Zavádí nové digitální systémy, které mají hlídat teplotu potravin i dobu použitelnosti. Novinář Jan Tuna, který celou kauzu odstartoval, to ale považuje za zoufalý výsměch zákazníkům, z nichž prý mnozí po jídle v KFC skončili na jipce. Kritizuje i nedávné dvouhodinové uzavření poboček, které firma označila za start nové éry, ale mělo jít spíše o omluvné soukromé akce pro zaměstnance. Inspekce dříve našla pochybení ve třetině kontrolovaných provozoven, kde objevila i plesnivé jídlo. Kvůli obřímu skandálu teď fast foodu klesají i tržby. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
3: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
2: A přidal i dárek.
3: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
4: Mým cílem pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
2: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
1: Mršina populárního kepůrkaka jménem Timmy skončí ve specializované dánské továrně. Velryba, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a po kontroverzní záchraně milionářů nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezi tím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry poslouží také jako exponát. Už pátek si totiž do své sbírky vzalo přírodovědné muzeum v Kodani.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 46. místo z 48 účastníků. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům z roku 96. Podle deníků má ale barva dresu jiný odstín. Límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o pádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadli jen Chorvaté a Kanaďani, naopak vítězem je Ghana. Máme oblačno a zataženou místy, čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě, severu Čech a na horách kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty mezi 14 až 18 stupni a na horách čekejme kolem 10.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U soudu promluvil radní, který spustil dozimetr. Mezi řidiči se těší oblibě aplikace Bouračka a Češi mohou fotbalistům fandit už brzy ráno v hospodách. Jsou tu zprávy a s nimi Veronika Kuželková. U soudu zazněla klíčová výpověď v kauze dozimetr. Bývalý radní Adam Scheiner popsal, jak na něj obviněný Petr Hluboček tlačil, aby do vedení dopravního podniku dosadil Matěje Augustína. Hluboček kvůli tomu dokonce vyhrožoval odvoláním tehdejšího generálního ředitele. Scheiner nakonec nátlaku ustoupil a pro nominaci hlasoval, aby chod městské firmy neohrozil. Augustín se ale ve funkci vůbec neosvědčil. Podle svědka neměl kvalifikaci, neplnil úkoly a choval se agresivně jak k podřízeným, tak i k dozorčí radě. Celý případ Dozimetr stál podle obžaloby na ovlivňování zakázek dopravního podniku organizovanou skupinou kolem lobbysty Michala Redla. Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Více o tom zjistil reportér Tomáš Kabát.
2: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
3: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle, ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
4: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz.
1: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla.
5: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Josef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy včetně duelu s Mexikem odvysílá mnoho podniků. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace tak očekávají obří nápor. Máme oblačno až zataženou, místy čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8 a v 1000 metrech na horách také kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

vystoupí legendární punková skupina Totální nasazení na speciálním koncertu na lodi Cargo Gallery, který pořádá Radio Rock Zone pod názvem Rock Dog. Populární Totáči vydali letos na začátku roku nové album Gerontosaurus Senilist a určitě z něj pár skladeb na svém vystoupení předvedou. A nebojte se, loď vám neujede. O to se postará zítra večer Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: KFC se trápí a zavádí nové systémy. Mršina velryby Timiho skončí i jako exponát v muzeu. Adresy fotbalové reprezentace jsou pod palbou kritiky. Jsou tu zprávy a s nimi vás zdraví Veronika Kuželková. Řetězec KFC reaguje na loňský skandál s prošlým masem. Zavádí nové digitální systémy, které mají hlídat teplotu potravin i dobu použitelnosti. Novinář Jan Tuna, který celou kauzu odstartoval, to ale považuje za zoufalý výsměch zákazníkům, z níž prý mnozí po jídle v KFC skončili na jipce. Kritizuje i nedávné dvouhodinové uzavření poboček, které firma označila za start nové éry, ale mělo jít spíše o omluvné soukromé akce pro zaměstnance. Inspekce dříve našla pochybení ve třetině kontrolovaných provozoven, kde objevila i plesnivé jídlo. Kvůli obřímu skandálu teď fast foodu klesají i tržby. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
3: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
2: A přidal i dárek.
3: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
4: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
2: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20.
1: Mršina populárního kepůrkaka jménem Timi skončí ve specializované dánské továrně. Velryba, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a po kontroverzní záchraně milionářů nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezitím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry poslouží také jako exponát. Už pátek si ji totiž do své sbírky vzalo přírodovědné muzeum v Kodani.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 640. místo z 48 účastníků. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům z roku 96. Podle deníků má ale barva dresu jiný odstín. Límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o pádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadli jen Chorvaté a Kanaďani, naopak vítězem je Ghana. Máme oblačno i zataženou místy, čekejme občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě, severu Čech a na horách kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty mezi 14 až 18 stupni a na horách čekejme kolem 10.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

vystoupí legendární punková skupina Totální nasazení na speciálním koncertu na lodi Cargo Gallery, který pořádá Radio Rock Zone pod názvem Rock Dog. Populární Totáči vydali letos na začátku roku nové album Gerontosaurus Senilist a určitě z něj pár skladeb na svém vystoupení předvedou. A nebojte se, loď vám neujede. O to se postará zítra večer Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U soudu promluvil radní, který spustil dozimetr. Mezi řidiči se těší oblibě aplikace Bouračka a Češi mohou fotbalistům fandit už brzy ráno v hospodách. Jsou tu zprávy a s nimi Veronika Kuželková. U soudu zazněla klíčová výpověď v kauze dozimetr. Bývalý radní Adam Scheiner popsal, jak na něj obviněný Petr Hluboček tlačil, aby do vedení dopravního podniku dosadil Matěje Augustína. Hluboček kvůli tomu dokonce vyhrožoval odvoláním tehdejšího generálního ředitele. Scheiner nakonec nátlaku ustoupil a pro nominaci hlasoval, aby chod městské firmy neohrozil. Augustín se ale ve funkci vůbec neosvědčil. Podle svědka neměl kvalifikaci, neplnil úkoly a choval se agresivně jak k podřízeným, tak i k dozorčí radě. Celý případ Dozimetr stál podle obžaloby na ovlivňování zakázek dopravního podniku organizovanou skupinou kolem lobbysty Michala Redla. Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Více o tom zjistil reportér Tomáš Kabát.
2: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
3: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle, ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
4: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz.
1: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla.
5: Odborníci doslova hovoria o platové revoluci. Ak zaměstnavatel nevie preukázať, že rozdíly v odměňování jsou odůvodněné na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, na súde automaticky prehrá a zaměstnanec má nárok na doplatok mzdy a ještě aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdíly iba do 5%. Navyše zaměstnavatelia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, odvysílá mnoho podniků. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace tak očekávají obří nápor. Máme oblačno a zataženo, místy čekejme občasný déšť nebo přehaňky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8 a v 1000 metrech na horách také kolem 8. Ve středu bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10.
0: Rock Zone, muzika na tělo.